0: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
1: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
2: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

0: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
1: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
0: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
3: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
2: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
3: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Philadelphia, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já,
9: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
12: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
13: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

0: Blaho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
1: Kaufland.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
6: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
8: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 000 korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
12: Jsme Klasik Praha.
13: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: mnoha směrech. Po 6 letech však nastal čas na změnu a teď před ním stojí nová výzva. Tepličtí radní jej zvolili novým šéfem nejen místního domu kultury, ale tak nějak celé kultury v Teplicích a tuto pozici zastává od 1. ledna tohoto roku. Tím se tak přiblížil své lásce, kterou je hudba, protože sám aktivně zpívá ve sboru Collegium Hortense a také jej manažuje. Dnes je se mnou ve studiu ředitel teplické kultury Petr Šíla. Petře, vítej.
1: Ahoj Mirko a hezký den všem posluchačům.
0: Prosím tě, tak čeho jsi vlastně teď všeho jako ředitel?
1: No je to hodně. Jak už jsi sama řekla, tak je to vlastně Dům kultury, pak je to pochopitelně Krušnohorské divadlo naše, které je jedno z největších v republice, pak takový krásný, roztomilý, zahradní, plesový dům barokní, tak toho taky. No a pak vlastně máme na starost všechny takový velký, významný akce ve městě, od trhů po festivaly a tak.
0: To je skoro na jednoho člověka až hodně práce, viď?
1: No a to jsem jenom vyjmenoval tu produkci, ale samozřejmě máme na starost taky ty budovy a spoustu zaměstnanců, takže je to velký podnik.
0: Jaká je náplň tvé práce?
1: Tak ředitel vlastně odpovídá za všechno. To znamená, jakýkoliv nedostatek jde v podstatě za mnou.
0: Ale když se něco povede, tak je to kolektivní úspěch, veď?
1: Je to tak.
0: A když se něco pokazí, tak za to můžeš ty.
1: Přesně, ale já si zakládám na takové té, jako nechci říct kolektivní odpovědnosti, ale kolektivní práci. A přesně jak říkáš, tak souvisí s tím, že úspěch je vždycky v kolektivu, ale i neúspěch prostě je prostě nějaký týmový selhání a prostě nějakým způsobem se takhle si vypořádat.
0: Pojďme úplně na začátek. Ty jsi velmi úspěšně pozdvihl Teplickou botanickou zahradu a teď jsi tam mohl v klidu a v pohodě sedět až do konce třeba, nevím, až do důchodu. A ono by už to tak nějak hezky běželo, viď? Co tě přimělo k tomu změnit toto pohodlíčko a zase vystoupit do nepohodlí? Protože myslím si, že se dnes dozvíme, že to nebylo úplně všechno OK, viď? Začít tam takhle v té kultuře.
1: Je to, jak říkáš, protože je tohle ten faktor toho pohodlí a klidu a vlastně spousty volného času, tak to byla jedna z věcí, kterou vlastně, než jsem tu přihlášku podal, tak jsem zvažoval. A vlastně jsem si to vyhodnotil na základě dvou takových jako významných bodů. A sice, že pořád si myslím, že jsem relativně mladší, to znamená, že kdy jindy než teď. A druhá věc, jak zaznělo v tvém úvodu, tak kultura je od jak živa mým velkým koníčkem. A kdy jindy se naskytne takováhle příležitost vlastně ovlivnit vizi a směrování kultury a vlastně i třeba vývoj města jako takového, kdy se to vlastně jako v kariéře manažera povede a podaří. Tak to podle mě jsou takové jako dvě skutečnosti náhody vlastně jako životní, kdy jsem si řekl, no tak do toho prostě musím teď jít, kdy jindy.
0: Je to tak. S jakou koncepcí jsi byl na tento post obsazen? Co myslíš, že hrálo nejvíc v tvůj prospěch? Čím jsi nejvíc oslovil?
1: Myslím si, že otevřeností té instituce, protože my v podstatě fungujeme jako pronajímatel prostor a pochopitelně tam máme pestrou nabídku dovezených pořadů, ale vlastně nepracujeme systematicky třeba vlastně s tím celým potenciálem, ať už lidí v Teplicích, ale také těch budov. Takže taková ta jako jedna ze stěžejních vizí nebo myšlenek té hlavní vize je vychovat si v divadle postupem času nové publikum prostřednictvím našich nových studií, které zakládáme. Protože my sice vlastně pořádáme už leta letoucí v Domě kultury kurzy taneční a herecké, ale nově vlastně to transformujeme do studií Krušnohorského divadla. Ta budou mít 3 sekce. Hereckou sekci, taneční a operní. Pod tu operní to trošku klame názvem, tam bude spadat i muzikál a další žánry. A vlastně teď v květnu startuje velká kampaň na nábor dětí, dorostenců a i dospělých.
0: Jak je to věkově omezené, promiňče?
1: V podstatě je to od přípravky, kdy do té přípravky se opravdu může přihlásit kdokoliv a bez ohledu na ten obor, které jsem vyjmenoval, protože co si budem, že jo, pokud je dítěti 5 let, tak prostě ještě samo neví, jako co mu nejvíc půjde. ale potom vlastně už u těch starších dětí, tak tam pak už se vlastně hlásí přesně na to,

0: dané zaměření a bude vlastně několik výstupů už v příští sezóně. Já mám už takové informace, že se i jako potkáme spolu, tak to můžu tady prozradit, z čeho mám jako velkou radost. A taková ta jako výchova prostřednictvím vzdělávání a vlastně kultury, tak si myslím, že jako tady bude budovat nové vlastně jako publikum, nejenom v Teplicích, ale vůbec jako pozvedávat jako kulturní úroveň celého města. A když pak ty výstupy budou třeba nějaká představení, která souvisí přímo s Teplicemi nebo vůbec jako s tím jako kontextem lázeňství a té hudební tradice celého regionu, tak to bude taky zajímavý marketingový vlastně produkt, proč do těch Teplic vlastně přijet. A proč se tam ubytovat, proč tam zůstat. No a všichni tady ti vlastně přivezou nějaký kapitál, z kterého pak nakonec profituje celé město i vlastně jako občané. Takže to je vlastně taková jako jedna sekce té vize a druhá vlastně tu instituci celou zefektivnit, zmodernizovat, komunikovat moderně, vlastně jako alfou a omegou je vždycky a všude komunikace, takže to jsme už zahájili, jsme aktivní na sociálních sítích významně a vlastně ukázat, že ta kultura je tady pro všechny a že to je opravdu jako místem setkávání a já bych si moc přál, aby vlastně každý Tepličák to vnímal jako svůj obývák doma, vlastně naše divadlo.
1: To zní moc krásně. Pojďme teď si říct něco k hudbě. Ty jsi v úvodu vybral francouzskou barokní operu, a to od Jeana Baptiste Lullyho. Poslouchali jsme předehru k opeře s názvem Atys. A pak tu máme píseň od Edith Piaf, La Foule.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla píseň La Foule od Edith Piaf, která je výběrem mého dnešního hosta, kterým je ředitel teplické kultury. Promiň, že používám takhle všeobecný pojem, ale mně to přijde nejlepší a nejvíce vystihující. Petr Šíla. Petře, my jsme hovořili o vizích a o tvých programových bodech, s kterými si vlastně vstupoval do konkurzu a ten konkurs si pak vyhrál na tento post. V Teplicích vlastně, ty si říkal, že jste pronajímací divadlo, nebo plánujete tam i vybudovat nějaké stálé soubory třeba?
1: Právě prostřednictvím těch studií, tak by to vlastně mělo směřovat k tomu, abychom postupem času tam vlastně měli stálý soubor, nikoliv profesionální ve smyslu minimálně ne v těch začátcích, že bychom tam měli jako zaměstnance, ale rozhodně to bude mít profesionální zázemí a všechno to kolem. A jestli se to potká vlastně ať už finančně, ale i kulturně a prostě bude to mít i poptávku, no tak pochopitelně, pokud se to tomu městu vyplatí, tak já budu ten první, kdo bude navrhovat, abychom tady něco třeba v nějaké omezenější míře měli, protože už máme vlastní filharmonii, což je jako velká výhoda vlastně Teplic. A proč k tomu nemít výběr z hroznů a mít vlastně jako vlastní menší soubor, který mimochodem v Teplicích byl a před 30 lety, tuším v roce 96, mám takový pocit, že vlastně bylo poslední představení stálého souboru, tak asi není už v dnešních jako možnostech takto veliký soubor tam zpátky mít, ale my máme v Teplicích jednu velkou výhodu, tam je strašně moc nadšených lidí a už jenom to, že se jim vlastně ta instituce otevře a poslouchá je a snaží se jim jako vytvořit podmínky, tak to je obrovská motivace pro podle mě víc než stovku lidí vlastně jako něco dělat.
0: Kdo tvoří tvůj tým? Protože tohle všecko nemůžeš ty dělat sám a teď si hovořil o těch nadšených lidech. Kdo je v tvém týmu?
1: Tak my vlastně jako Dům kultury máme zhruba 70 zaměstnanců stálých. K tomu máme dalších asi 100 brigádníků, to jsou třeba šatnářky, uvaděčky a tak. Takže to je takovej ten jako provozní background. A teď k nám nastoupil nový kolega náměstek, který má na starost vlastně provoz a investice, takže se rozkoukává, ale jsem moc rád, že chápe všechny kontexty a velmi dobře chápe, proč vlastně ty budovy musí být v kondici, protože to s tím souvisí. Aby vlastně bylo kde zkoušet, tak se o to musí někdo řádně starat, což u nás vlastně bylo podceňováno některé.
0: A budovy nejsou v kondici?
1: Budovy nejsou v kondici, máme problém se střechami, některé sály nám zavřela hygiena kvůli plísním, takže tohle všechno se musí dát velmi rychle do pořádku, abychom vlastně mohli navázat vlastně na to, co jsem říkal s těmi kurzy. No a pak samozřejmě vedle toho se staví vlastně tým v těch studiích, tam jsou vlastně současní lektoři, kteří vedou ty současné taneční a herecké kurzy. A pak ještě další kolegové, kteří se vlastně starají o administrativu, protože ono v tuto chvíli my pracujeme zhruba s 200 kurzisty a sám nevím, jak velký vlastně bude zájem o ta nová studia. No a tohle se samozřejmě musí někdo obhospodařit, takže ten tým je opravdu veliký.
0: Co bylo pro tebe těžší, začít v Botance nebo začít tady?
1: Začít v Botance. Myslím si, že to je taky tím věkem, byť jsem do botanické zahrady nešel jako nepolíbený a neskušený, už jsem měl 5letou praxi na manažerské pozici, tak přece jenom ještě to bylo takový jako období, kdy člověk jako sbíral zkušenosti, samozřejmě sbírám i dnes, ale využil jsem právě těch zkušeností k tomu, abych do Domu kultury, respektive do divadla, protože já mám kancelář divadla, tak abych využil toho všeho, co se mi nepovedlo při tom nástupu do Botanky a musím říct, že mě vlastně vůbec jako ten první den v nové práci velmi překvapil a vlastně hned mi bylo jasný, že to půjde a jsem za to rád, protože i teď po 4 měsících tohle to můžu daleko potvrdit, že přestože na nás padají kostlivci a různé věci k řešení, tak jako všude, tak jako se nevytrácí ta vize a naopak se k ní jako přibližujeme jako velmi jako dynamickým tempem. Takže z toho mám velkou radost a je to strašně motivující jako tohle z toho vidět.
0: To je skvělý. Nám před chvilkou zněla píseň Edith Piaf. Proč tento výběr? Je to tvá oblíbená interpretka?
1: Je to oblíbená interpretka, tak jako třeba, když si člověk dá něco dobrýho doma k večeři, anebo v kanceláři člověk pracuje a u toho něco poslouchá, tak přijde mi to inspirativní, francouzsky moc neumím, ale asi to souvisí i s tou první skladbou, protože jsem byl v lednu ve Versailles v opeře právě na Lilim a na Atisovi a tak jsem si říkal, že to vlastně vezmeme z Francie přes Česko někam dál, tak proto takový výběr.
0: Krásný, vezmeme to z Francie a teď to vezmeme právě přes to Česko a vezmeme to přímo přes Teplicko, protože tady máme termální pokušení z opery Vepřové schizma, které napsal Jan Zástěra, teplický rodák, náš velmi dobrý kamarád. A pojďme si teď poslechnout termální pokušení.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali Termální pokušení z opery Vepřové schizma. Zpíval nám soubor Collegium Hortense a autorem této hudby a celé této opery je Jan Zástěra. Já jsem před skladbou řekla, že je to teplický rodák, ale jak si mě správně poopravil, je to osecký rodák, ale rozhodně teplický patriot a Osek je vlastně hned vedle Teplic.
1: Ne? To je pravda, asi 10 minut.
0: Takže dobrý. Takže jsme zůstali tak nějak doma. Plánujete nějaké další? Protože s Honzou Zástěrou jste vytvořili už nesčetně velké množství oper, které jsou zasazeny do teplického rámce, do teplické historie. Plánujete něco dalšího i ve spojení s divadlem, s Krušnohorským?
1: Já bych rozhodně rád vlastně využil všech tady těch zkušeností, kdy jsme právě na koleni jako spolek vlastně všechny tyto projekty úspěšně absolvovali. Vlastně všechny ty akce, které jsme třeba realizovali v Teplicích, tak byly beznadějně vyprodané. Vlastně naopak byla poptávka po dalších termínech, ale to prostě nebylo možné z XY důvodů. A rád bych vlastně všechny tady ty výstupy, protože to je o Teplicích a s Tepličákama, a krásně to navazuje na tu myšlenku těch studií, tak dostal i do toho divadla a mohu prozradit, že už v příští divadelní sezóně tam minimálně jeden vepřový výstup bude.
0: Proč se pořád držíte těch prasat?
1: No, protože Teplice jsou lázeňské město, proto to termální pokušení, ten
0: ano,
1: výběr,
0: ano.
1: Tak aby jsme se dostali právě do těch Teplic, mimochodem nejstarší lázně ve střední Evropě. No a podle pověsti ty prameny objevila prasata. Tak proto.
0: Ty jsi kromě ředitelem kultury teď vlastně i ředitelem lázeňské sezóny. Dá se to tak říct, padá lázeňská sezóna pod vaše kompetence?
1: Oficiálně je to akce města jako našeho zřizovatele, ale my jsme vlastně pověřeni tu celou akci zajistit. Takže dalo by se říct, že jo, byť poslední slovo v tomto případě má vždycky město, protože oni jsou vlastně nositelem té akce po právní stránce.
0: Znamená to, že nemáš ani prázdniny teda?
1: Prázdniny mám, protože vlastně zahájení lázeňské sezóny je koncem května. Pak samozřejmě je celá šňůra akcí. Ale to jsou takové ty standardní produkce, na které jsme zvyklí, ale ten velký festival je na konci května, takže tam se všichni zaměstnanci už těšíme, až bude po. Já sám teda jedu hned potom na dovolenou.
0: Tak výborně, to jsem měl dobře. Dobře, pojď nám povědět něco o zahájení vaší lázeňské sezóny v letošním roce.
1: Tak vlastně, jak už jsem nastínil, tak vlastně tím, jak jsme lázeňské město, tak historicky ty Teplice fungovaly tak, že bylo období prosperity, to byla právě ta lázeňská sezóna a zahajovalo se vlastně to období té slávy, kdy přijížděli ti hosté a utráceli tam ty své peníze a majetky a tak. No a pak vlastně jako půl roku zase byly Teplice městem duchů, protože prostě tam nikdo nebyl a všichni tak jako přežívali a nemohli se dočkat vlastně té lázeňské sezóny. Takže vlastně je to takový jako historický kontext, kdy právě se začalo oslavovat začátek jako období té prosperity a to je právě ten velký festival, jedna z největších akcí vlastně v celém kraji. V letošním roce to má rozpočet 10 milionů, ta akce. Jsou tam vlastně dvě velké scény, další třetí je přidružená k nám, pak spoustu menších komorních scén, v celém městě jsou takové ty pouťové stánky a tak, takže je to zadarmo pro všechny, což je vlastně taky jako velkým lákadlem, protože vlastně i z toho programu tam máme přední vlastně jako české celebrity a zpěváky, třeba v letošním roce slaví výročí kapela Motorband. A dokonce tam právě v neděli vrcholem té jedné scény bude společný koncert Motorbandu a Severočeské filharmonie.
0: To zní zdánlivě neslučitelně, no. Ale tyhle fúze bývají většinou vždycky skvělé.
1: Přesně. Takže
0: Motorband je kapela, kde začínal, jestli se nepletu, Kamil Střihavka?
1: Asi jo. Asi
0: myslím
1: jo.
0: Si, že ano. Petře, to je v rámci jednoho dne, nebo je to víkend? Nebo...
1: Je to víkend, respektive vlastně je to od pátku do neděle. Vždycky je to poslední víkend v květnu, ale musí být i neděle květnová. Jakmile už je vlastně neděle 1. června, tak je to víkend předchozí. A tím, jak je to jako velká akce, tak samozřejmě, nebo takhle tady v tom vlastně režimu to probíhá zhruba nějakých 30 let a dalším jakoby bodem té mé koncepce je nějaká postupná reforma vůbec této aktivity, abychom z toho potenciálu, že vlastně přijede do Teplice spousta lidí odinut, ale také mimochodem spousta lidí z Teplic naopak zase odjede, protože v tom městě nechtějí být.
0: Aha.
1: Tak tady o ten víkend, tak to nějakým způsobem reformovat tak, aby vlastně se tyto dva vlastně světy potkaly a vytěžili jsme z toho maximum.
0: To jsou skvělé plány, pojďme teď opět k nějaké hudbě. Je tu Olivia Dean? Pro mě to byla neznámá zpěvačka, skladatelka, ale když jsem si o ní něco přečetla, tak jsem zjistila, jak je nesmírně úspěšná její 27 let. Naprosto úžasné. Proč tento výběr? Také ti zní v kanceláři?
1: Je to tak, je to taková jako příjemná kavárenská hudba a myslím si, že to krásně doplňuje vlastně to, o čem se tady bavíme.
0: Takže jsou Easy to Fall in Love a Olivia Dean.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla píseň So Easy to Fall in Love od Olivie Dean. Mým dnešním hostem je ředitel teplické kultury Petr Šíla. Petře, na co ty se nejvíc těšíš ve své nové práci? Protože i když už jsi na svém postu téměř 5 měsíců, tak ta práce stále je nová.
1: Je to tak. Asi to jsou takové jako 2 milníky. Ten první bude nějaký velký společný projekt těch našich studií, protože vlastně, to jsem možná zapomněl zmínit, že smyslem toho je, že každé to studio si pojede vlastní linku, ale na některých projektech, alespoň 2x za sezónu, se potkají společně při nějakém představení. Tak hned se těším se na jeden z těch prvních výstupů. A tak to je jeden takový milník. A druhý, totiž v našem divadle je spousta nevyužitých prostor a jeden z nich vlastně na přelomu století neprošel rekonstrukcí a ten celý sál čeká na ten jako správný impuls a já bych mu ho rád dal, tak minimálně momentem, kdy se začne rýsovat projekt o rekonstrukci, a blížit ta samotná restaurace a rekonstrukce, tak to bude takový jako druhý moment, kdy si jako řeknu, tak teď jsme prostě v tom bodě a mám z toho opravdu jako velkou radost.
0: Říkal jsi, že máte častá představení různých, jak bych to řekla, umělců odjinut zvenku. Chodíš na každé představení jako ředitel, snažíš se stihnout vidět všechno?
1: Snažím se. Ale je to náročný, protože je toho opravdu hodně. Tím, jak máme těch budov víc, tak leckdy se to i kryje přes sebe. A snažil jsem se to dělat první 2 měsíce, ale v březnu už jsem si dal trošku pohov, protože člověk taky potřebuje jako občas vypnout. Ale myslím si, že mám navnímaného takového toho běžného diváka, na co vlastně jakoby rád chodí, protože ono to bude muset tohle všechno, o čem jsme se tady bavili, o těch studiích, být i v souladu s tou aktuální poptávkou. Akorát, že třeba z toho pohledu toho financování, tak tohle to jsou třeba pořady, které mohou jako generovat nějaký příjem pro tu instituci a ten my můžeme dát vlastně jako investici do té vlastní tvorby a vytvořit takhle jako koloběh kapitálu vlastně, kdy všechny strany budou vlastně kulturně uspokojeny a budeme tady mít vzdělanou a kulturní vlastně společnost.
0: A vlastně divadlo si bude vydělávat samo na sebe v podstatě.
1: To by bylo hezký, kdyby to tak bylo. To teda naštěstí, že existují města, která nás zřizují, protože jako nevím, kde bychom sehnali 60 milionů na provoz.
0: To věřím.
1: To je teda šílený. Tehdy jsem to počítal v Botance, že vlastně tehdy, když stála stupenka 100, tak že by musela stát 700, aby vlastně se to jako všechno zaplatilo. Pravda je, že u divadla jsem to ještě nepočítal, tak
0: radši.
1: To si zítra nespočítám.
0: Ty jsi říkal, že máš navnímaného průměrného diváka. Chodíš třeba mezi lidi a ptáš se jich, líbilo se vám to, nebo na co byste chtěli přijít příště? Zjišťuješ si to nějak takhle?
1: Zatím ne, ale plánujeme to. Chtěli bychom udělat vlastně nějaký výzkum, ať už přímo v terénu, takže třeba o pauze, o představení, nebo právě přes ty sociální sítě, což je skvělá platforma, když se umí využívat a nějakým způsobem se tím vlastně přizpůsobit té aktuální poptávce. Ale musím teda říct, že my máme spoustu aktivních diváků, protože není týden, aby mi nepřistál nějaký tip od občana Teplic nebo někoho z okolí, co by bylo dobré zahrnout na třeba zahájení lázeňské sezóny nebo do divadla. Takže těch nápadů a zpětných vazeb máme dost, ale určitě bych rád i uspořádal nějaký jako terénní výzkum.
0: Terénní výzkum, to zní dobře. Ty jsi říkal, že v březnu jsi už musel dát trošičku oraz. Jak odpočíváš? Co pro tebe představuje relax?
1: Asi největším relaxem je, když odjedu někam úplně pryč. Vlastně já mám rád takové ty rychlé víkendy nebo prostě 2 dny třeba v zahraničí. Tak výhoda Teplic je, že sednete do auta za 40 minut jste v Drážďanech, tak to už samo o sobě je bezva. A to je asi jako pro mě největší relax, kdy člověk je v jiném prostředí, vidí prostě věci kolem sebe, poznává třeba jinou kulturu a pravdu je, že teď není moc času na to cestování, ale to se taky usadí, no a prostě tak, no. A pak taky dobrý jídlo v restauraci třeba,
0: no,
1: to je
0: jasně.
1: Taky skvělý relax.
0: Chodíš relaxovat třeba do Botanky, že se tam jdeš teď podívat jenom jako návštěvník?
1: Byl jsem tam teďkon asi před 2 týdny na Papouscích, což vlastně taková jako jednodenní výstava papoušků, která tam probíhala už za mě.
0: Ano.
1: A tam vždycky přišlo 1000 lidí, strašné fronty a tak, ale tak jsem se byl podívat a bylo vlastně jako milý tam jako přijít vlastně jako ten návštěvník, protože samozřejmě my ředitelé máme takovou tu jako nevýhodu, že jako vidíme hned ty věci, jako jak bychom to dělali jinak. A teď jako jsem se musel držet, že jako, ale teď už to jako nemůžeš jako komentovat, jo, prostě a tak. Ale naštěstí kolega, vlastně bývalý kolega, který to tam teďkon vede, tak prostě se mě sám jako zeptal, hele, tak co na to říkáš? Já říkám, jo, super, ale pak jsem mu dal těch 10 bodů, jako co bych jako udělal jinak. Tak říká, jo, to je fakt, to je fakt. Tady nechceš chodit častěji.
0: No vidíš, to budeš mít melouch ještě tam. Petře, já ti moc děkuji, že jsi přišel. Držím palce, ať to všecko klape, ať studia frčí, ať hlavně jsou finance. To je asi nejdůležitější, abyste mohli realizovat všechno, co jste si přece vzali. Nám končí další díl pořadu Na osobní notu a uzavřeme jej skladbou, kterou milujeme oba dva naprosto. Nejvíc, si myslím. A to je Kníže Václav od Jana Zástěry v podání hudby Hradní stráže a Policie České republiky. Zpívá soubor Kolegium Hortenze a zpívají Mirka Časarová a Broňa Tomanová. Petře, ještě jednou ti moc děkuji. Končí další díl pořadu Na osobní notu. Loučí se s vámi Mirka Časarová a
1: Petr Šíla. Děkuji, Mirko, a hezký den tobě i všem posluchačům a na viděnou v Teplicích.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
2: A tomu říkáte problém?
4: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
5: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
7: Milí posluchači, na stanici Klasik Praha začíná pořad Švédský stůl, který pro vás pravidelně připravuje Stanislav Předota. Dnes si nejen poslechneme krásnou hudbu Claude Debussyho, ale připomeneme si také mistrovství Ilji Hurníka. Kromě neotřelé skladatelské invence a osobitého talentu literárního byl nadán také skvělým interpretačním darem a například právě podání jeho 24 Debussyho preludií je hodnoceno jako příkladné. Mně osobně se tato nahrávka také nesmírně líbí a rád se s vámi o takovouto lahůdku podělím. Termín preludium je odvozen z latinského preludere, tedy hrát před. Původně to byla většinou jakási předehra před něčím, ale díky tomu, že nebyla svázána přesnými pravidly, stala se posléze z preludia samostatná skladba, v níž autor může svobodně rozvíjet své hravé a jakoby improvizační nápady. Claude Debussy zkomponoval dva sešity Prelude pour piano, preludii pro klavír, mezi lety 1909 a 1912. Oba svazky mají po 12 číslech a jednotlivé skladby nesou obvykle poetický název, který odkazuje na náladu a charakter kusu. V původním vydání byly názvy preludií umístěny nikoli na jejich začátku, ale až na konci skladeb. Interpret se měl primárně ponořit do tónů a obrazů, jež v něm tóny vyvolaly. Název dle autora neměl být určujícím vodítkem interpretace, ale až ex post potvrzením dojmu, který hudba vyvolala. Preludia lze hrát jako celek i jednotlivě. Debussy i klavíristé, kteří je postupně premiérovali, hráli tato preludia ve skupinách po třech nebo po čtyřech bez ohledu na celkové pořadí v cyklu, které tímto nemá být považováno za imperativní.

ženské postavy tanečnic. Inspirace starověkem a jeho uměním je u Debussyho častá. Vzpomeňme třeba na preludium k Faunovu odpoledni nebo Syrinx pro solovou flétnu. Debussy tento sloup, respektive jeho fragmenty, nikdy neviděl ve skutečnosti, měl možnost pouze prohlédnout si fotografie. Toto preludium vzniklo jako úplně první z celého cyklu. Tři tanečnice z antického sloupu najdeme také ve zvoleném tanci, sarabandě v třídobém taktu i v třídílné formě této skladby. Další skladbou s taneční tematikou je číslo 11 Pukův tanec. Krátká scénka s postavou elfa ze Shakespeareovy komedie Sen noci svatojánské. Pukovu šibalskou povahu charakterizuje tečkovaný rytmus, arpeggia a trilky plné smíchu.

Preludium číslo 5 Kopce na Anna Capri je inspirováno městem na ostrově Capri u Neapole, přičemž někteří Debussyho životopisci zpochybňují, že vůbec někdy tento ostrov navštívil. V hudbě uslyšíme o zvuky zvonů a zazní citace dvou italských písní i úryvek Tarantely, živého italského tance. Zatímco italskou inspiraci najdeme u mnoha umělců, hudebníky nevyjímaje, zdá se, že toto je snad úplně jediná Debussyho skladba pro sólový klavír s přímým italským vlivem. Je to skladba plná světla, pohybu a přímočaré radosti. Po této slunečné skladbě si poslechneme preludium číslo 14 Suché listí. Představme si melancholickou nádheru podzimního západu slunce, kdy listí bezhlučně dopadá na zem a víří v občasných závanech větru.

cyklu Debussyho 24 preludií pro klavír nám nyní Ilja Hurník zahraje 3 preludia, která autor vedle sebe postavil patrně s vědomým dramaturgickým záměrem. Budou to preludia číslo 6 až 8, Stopy ve sněhu, Co viděl západní vítr a Dívka s vlasy jako len. Číslo 6, Stopy ve sněhu, je jednou ze skladeb, kde opravdu není známa žádná přímá skladatelova inspirace. Je ale pravdou, že obrazy šlépějí ve sněhu najdeme u vícera impresionistických malířů, včetně Claude Moneta či Alfreda Sisleyho. Skladba je to velmi intimní. Začíná motivem, který se pak opakuje po celou dobu trvání. Je to postup celého tónu DE a půltónu EF. Můžeme v tom vidět pravidelné střídání pravé a levé nohy při chůzi ve sněhu. Je zajímavé, a patrně právě toto je autorův záměr, že tato šestá kompozice z cyklu a následující dvě čísla jsou výrazně odlišná a velmi kontrastní, co se technických nároků týká. Číslo 6, Stopy ve sněhu, patří k hráčsky nejsnažším. Následující číslo 7, Co viděl západní vítr, je naopak pravděpodobně technicky vůbec nejnáročnější skladbou z celé sbírky, a číslo 8, Dívka s vlasy jako len, je opět na provedení dosti jednoduché. My si tyto 3 skladby v tomto pořadí nyní poslechneme. Nejprve zazní Stopy ve sněhu, hudba osamělosti a téměř bezútěšnosti.

Posloucháme tři nejkontrastnější preludia Claude Debussyho. Teď jsme slyšeli šesté preludium Stopy ve sněhu. Na něj navazuje jako záměrný kontrast nejnáročnější skladba celého cyklu sedmé preludium Co viděl západní vítr, které je bouřlivé a virtuózní. Název je inspirován postavou Zefíra, západního větru z pohádky Rajská zahrada od Hanse Christiana Andersena. Jehož pohádky měl Debussy rád.

Určitě nejznámější skladbou ze všech 24 Debussyho preludií je číslo 8 Dívka s vlasy jako len. Jehož incipit byl konkrétně u nás kdysi velmi spopularizován jako znělka televizního pořadu Nedělní chvilka poezie. Patří k velmi hraným skladbám a existuje také spousta úprav pro různá nástrojová obsazení. Je to skladba prostšího ražení a je inspirována básní ze sbírky Skotské písně z roku 1852 od Lecomte de Lisle, držitele francouzského čestného neoficiálního titulu kníže básníků. Dívka s vlasy jako len je zde symbolem nevinnosti a naivity. Je zajímavé, že podobný název má i jedna z Debussyho dřívějších písní, ale hudebně spolu tato dvě díla nemají nic společného. Lyrická hudba preludia, které nám nyní zahraje Ilja Hurník, je založena na pentatonickém modelu, je vlídná a vřelá.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes vám Stanislav Předota představuje nahrávku Debussyho preludií ve vynikajícím podání Ilji Hurníka. Právě dozněla velmi známá Dívka s vlasy jako len. Španělský skladatel Manuel de Falla jednou poslal Debussymu pohlednici, na níž byla La Puerta del Vino, vinná brána, jeden ze vstupů do Alhambry v Granadě. Tento pohled s exotickou architekturou dal vzniknout preludiu číslo 15 Vinná brána v rytmu španělského tance Habanéry. Je to hudba energických porivů a náhlé sladké vášnivosti. Po tomto preludiu si poslechneme naopak hudbu téměř neuchopitelnou, skladbu číslo 13 Mlhy, která otevírá druhý tucet Debussyho preludií. Toto nepolapitelné skerco je ukázkovým příkladem bitonality. Pravá ruka se pohybuje pouze na černých klávesách, zatímco levá ruka hraje pouze na bílých. Chvějivý, zamlžený obraz se jen na chvíli vyjasní a ozve se pár jasných kontur, aby se pak opět vše ponořilo do lehkého oparu a závěrečného ticha. Ilja Hurník nyní zahraje Vinnou bránu v rytmu Habanéry a impresionistické preludium Mlhy.

Poslouchali jsme preludia Vinná brána a mlhy. Další skladba z cyklu má číslo 17, jmenuje se Vřesoviště a jeden muzikolog ji charakterizoval jako vzdáleného bratrance dívky s vlasy jako len. Nad Vřesovištěm se nese zvuk pastýřské flétny, melodie se vlní stejně podajně a svěže, poznáváme obdobnou harmonii i kadence. Zcela jinou náladu přináší navazující preludium číslo 18, generál Lavin Výstředník. Je to jediná skladba v cyklu 24 preludií, která nemá francouzský, ale anglický název. Má to svůj důvod. Generál Lavin, neboli vlastním jménem Edward Lavin, byla totiž skutečná osoba. Narodil se v New Yorku v roce 1879. Původně pracoval jako elektrotechnik v továrně, ale pak v sobě objevil a dále rozvinul vynikající schopnost žonglování a neuvěřitelný komický talent. Po začátcích v Americe odcestoval do Evropy a v Paříži poprvé vystoupil v divadle Marigny na Champs-Élysées v srpnu 1910. Jeho úspěch byl mimořádný, stal se doslova hitem revue a publikum i tisk byly nadšené. V divadle Marigny měl premiéru 1. srpna 1910 a již 5. srpna podepsal smlouvu na návrat do divadla na letní sezónu 1912. Dříve přijet nemohl kvůli jiným závazkům. Na scénu přišel v kabátu o několik čísel větším a s naopak velmi malým třírohým kloboučkem, který mu na hlavě sotva držel. Byl to komický žonglér s neohrabanou chůzí, obohacovanou pečlivě zrežírovanými nehodami a náhle zakončenou úžasnou piruetou. Svá představení doplňoval hudbou, o které toho musel dosti vědět. Jeho žonglování například doprovázela píseň indického kupce z opery Satko od rimského Korsakova. Tato opera měla premiéru v roce 1898 v Moskvě. Byla tehdy relativně nová a v západní Evropě ji znal málo kdo. Právě žonglér a komik Edward Lavin má zásluhu na tom, že se z této písně stal světový hit. Jeho invence ve vymýšlení překvapivých gagů byla zdánlivě nevyčerpatelná. Údajně prý také vymyslel gag s autem, které nejprve jezdilo po scéně a pak se náhle rozdělilo na dvě poloviny, z nichž každá pokračovala v jízdě jiným směrem. Tento gag známe třeba i z prvních němých grotesek. Jak se ale ke generálu Lavinovi dostal Debussy? Louis Bornet, manažer divadla Marigny, plánoval novou revue a oslovil nejlepší pařížské skladatele, aby k revue napsali hudbu. Debussy proto divadlo Marigny opakovaně navštěvoval. Plán nové revue se sice nakonec neuskutečnil, ale zbylo po něm alespoň toto preludium. Začíná krátkou, jakoby trumpetovou fanfárou, v tečkované melodii si můžeme představovat trhavé komikovy pohyby a v prudkých akcentech a změnách překvapivost generálových žertů. Ilja Hurník teď zahraje nejprve poetické Vřesoviště a po něm generála Lavina Výstředníka.

Dalšími dvěma skladbami z cyklu Debussyho preludií budou čísla 21 a 22 Pocta ctěnému panu Samuel Pickwickovi a Kanopa. Pan Pickwick je hlavní postava z románové prvotiny Charlesa Dickense. Jako postava komická je charakterizován náhlými změnami v hudebním výrazu a jako Angličan citací písně God Save the King, Bože ochraňuj krále, dnešní britské hymny. Název čísla 22, Kanopa, je termínem pro staroegyptské pohřební urny, do nichž se ukládaly vnitřnosti mumifikovaných těl. Debussy prý údajně dvě starověké kanopy vlastnil. Skladba je poklidnou, smuteční lamentací, tajuplným dílem, které bývá hráno jen zřídka. Ilja Hurník zahraje rázovitou poctu panu Pickwickovi a zasmušilou píseň Kanopa.

Zde by si ho preludii se v dnešním pořadu rozloučíme tajuplnou skladbou číslo 10 s názvem Potopená katedrála. Vypráví starou bretaňskou legendu, jedná se tedy o hudbu do jisté míry programní. Podle této legendy stálo kdysi v moři, nedaleko pobřeží, překrásné město Ys. Před vodami moře bylo chráněno vysokými zdmi s branami, kterými se do města mohlo vejít pouze za odlivu a od nichž měl klíče pouze král. Jeho hříšnou dceru jednou přesvědčil její milenec, aby vzala otci klíče a za bouře otevřela brány. Moře pak zaplavilo celé město, které, obtíženo hříchy, kleslo do hlubin. Zvony města Ys prý stále znějí a okolo jeho hradeb stále pod hladinou zuří bouře. Občas se katedrála města Ys na sklonku noci na chvíli vynoří z vln. Slyšíme zvuky zvonů, ohlas chorální melodie a dunění, když ji ozáří první sluneční paprsky. Pak se však znovu ponoří do vln a my ještě zdáli slyšíme melodii, ovšem již stlumenou vodami. Právě toto vynoření a opětovné potopení katedrály zobrazil ve svém preludiu Debussy. Skladba začíná paralelními kvintami, zvoněním zvonů pod hladinou. Katedrála se za raní mlhy pomalu vynořuje z vln a hudba sílí. Po chvíli však vysvitne slunce a obraz za dunění vln opět mizí pod hladinou.

0: Skladbou Potopená katedrála se uzavřel pořad Švédský stůl, ve kterém jsme poslouchali výběr z kompletní nahrávky preludií pro klavír od Claude Debussyho v interpretaci Ilji Hurníka. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi pro tuto chvíli loučí a těší se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Posloucháte Klasik Praha.
2: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu fjordských koní.
5: Ráno začíná chladně, ale jak slunce vyskočí, šlápneme do sedla. Dneska zase vozíme děti. Dneska budou kolečka pro děti. Já říkám, z mého hřbetu je svět větší. Tak nasedat! U nás v Zooparku Zelčín vozíme děti pravidelně.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
7: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
6: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicha.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
11: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
12: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
13: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
12: Kaufland.
14: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Edition z helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
15: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
16: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapalace Praha.
17: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
16: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobytí nebo na pirátské lodi.
17: Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
18: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
19: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Jsme Klasik Praha.
20: Slavná auditoria.
1: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
0: Když 8. dubna 1990 přistál na ruzyňském letišti v Praze se svojí ženou, britskou operní pěvkyní australského původu Elsie Morrison, proslulý český dirigent a vlastenec Rafael Kubelík, pozdvihl podle očitých svědků oči k nebi a spíš jen pro sebe, než pro kolem stojící, pronesl nezapomenutelnou, všeříkající větu. Bože, tohle jsi mi dal navíc. V následujících týdnech, které vyvrcholily jeho legendárními výkony v čele České filharmonie na zahájení pražského jara 1990 a poté v červnu na Staroměstském náměstí, mu před vnitřním zrakem nejspíš defilovaly nejrůznější vzpomínky, vždyť návrat, ve který Kubelík

eventů, která bude vrcholit vždy v době konání festivalu Pražské jaro a ponese také jeho jméno. To ovšem pro první ročník ještě neplatilo. V 47. se mladí houslisté utkali o cenu Jana Kubelíka a nejlepším z nich patřil jeden z večerů tehdejšího Pražského jara. Pohled na jeho dramaturgii bere mimochodem dech dodnes. Například 19. května 1947 muselo být až bolestně obtížné si vybrat mezi dvěma velkými událostmi. Zatímco ve Dvořákově síni Rudolfína exceloval pod Kubelíkovou taktovkou David Oistrach, ve Smetanově síni obecního domu uhranul publikum Friedrich Gulda. Na Pražské jaro 1947 přijel Dmitrij Šostakovič a po roce se vrátil Leonard Bernstein. O dva večery dříve se uskutečnilo veřejné vystoupení laureátů Mezinárodní hudební soutěže o cenu Jana Kubelíka. Že toto klání brzy vzbudilo ve světě zájem, dokládá mimo jiné jméno vítěze třetího soutěžního ročníku. Roku 1950 se laureátem stal budoucí velikán violončela Mstislav Rostropovič. My si teď jeho mistrovství připomeneme třetí větou z koncertu pro violončelo a orchestr číslo 1 A-moll Camille Saint-Saense. Mstislava Rostropoviče doprovázejí londýnští filharmonikové, řídí Carlo Maria Giulini.

V květnu 1947 se mezinárodní hudební soutěž při Pražském jaru ještě uskutečnila pod záštitou ministra zahraničí Jana Masaryka. O rok později byl už několik měsíců mrtev a Rafael Kubelík, který v červenci 1948 dle vlastních slov opustil vlast, ale neopustil národ, byl nadlouho oficiálně vymazán z naší historie. Včetně toho, že cena pojmenovaná po jeho otci změnila název. Vznikla tak mezinárodní hudební soutěž Pražské jaro, což mi mimochodem češtinářsky zrovna moc nevoní, ale to není na věci nijak podstatné. Další vývojovou změnou, naštěstí už nevynucenou politicky, byl přechod k multioborově koncipované soutěži. Každý rok se koná ve dvou nástrojových kategoriích. Širokou škálu dechových zastupují flétna, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh a trubka. Klávesové se kromě klavíru týkají ještě čembala a varhan, smyčcové houslí a violončela. Významným mezníkem v dějinách mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro se stal rok 1957. Tehdy se stala jedním ze zakládajících členů Světové federace mezinárodních hudebních soutěží a zařadila se tak po bok takových pojmů, jako je bruselská soutěž královny Alžběty anebo Chopinova klavírní soutěž ve Varšavě. Federace se sídlem v Ženevě je střešní organizací 122 hudebních klání naší planety, kromě nichž se k ní hlásí i řada dalších přidružených soutěží. Na základě závazného usnesení, které jménem federace přijalo její valné shromáždění, si vytkla za cíl zprostředkovávat informace i kontakty a přispívat jejími slovy k vibrujícímu prostředí, ve kterém mohou mladé hudební naděje rozvíjet a uplatňovat svůj talent. K celosvětovému výčtu hudebních hvězd klasické hudby, pro které se hudební soutěže stávají jednou z klíčových trampolín na cestě k výšinám, může ta pražskojarní přispět řadou jmen. Kromě zmíněného Rostropoviče se laureáty stali namátkou flétnisté James Galway, to se psal přelomový rok 1968, a o mnoho let později, konkrétně roku 2012, Victor Julien Laferrière. Co víc svědčí o kvalitě klání při Pražském jaru, než skutečnost, že tento mladý Francouz zvítězil poté, v roce 2017, také na soutěži královny Alžběty v Bruselu. Tam hrál Haydnův koncert pro violončelo a orchestr číslo 2 D-dur. A my si z této jeho soutěžní nahrávky vybíráme závěrečnou větu Allegro. Solistu doprovází orchestr Royal de Chambre de Wallonie, řídí Frank Braley.

Také v rámci české hudební scény najdeme mezi laureáty mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro plejádu pojmů. Mezi houslisty uspěli například roku 1987 Ivan Ženatý a o dekádu později Pavel Šporcl. Také Lesní roh má na pomyslných stupních vítězů naše dva zástupce. V roce 1992 se jim stal teprve 16-letý a přece už fenomenální Radek Baborák. O 21 let později Kateřina Javůrková. Ročník 1986 proběhl ve znamení našich pěveckých triumfů. Dosáhli na ně Dagmar Pecková a Štefan Margita. A konečně v roce 2004 se odtud vydal k velké mezinárodní kariéře mladík, který byl sice v raném dětství českým šampionem v akvaristice, ale naštěstí dal včas přednost klávesám. Ivo Kahánek. Všichni zmiňovaní, ale spolu s nimi také stovky či spíše tisíce těch, kteří od roku 1947 mezinárodní hudební soutěží Pražské jaro prošli, museli své nadání osvědčit v několika kolech a před několika porotami. Vezmeme-li v potaz, že například roku 2019 se přihlásilo 404 mladých talentů z celého světa, aby jich kolem stovky nakonec bylo pozváno do Prahy, vyplývá z toho časová a samo sebou i organizační a finanční náročnost tohoto záslužného projektu. Nejprve se, jak to bývá, posuzují zaslané zvukové nahrávky. Z tohoto předvýběru se rekrutuje sestava těch, kteří v době těsně před Pražským jarem i během něj předvedou své interpretační umění živě, před diváky a porotci. Mám-li se zmínit jen o domácích členech poroty, pak naprostým rekordmanem mezi nimi je Václav Holzknecht. Zasedal v porotách, případně je vedl, 6krát, v neskutečném časovém rozpětí 40 let, konkrétně od roku 1948 do roku 1988. Jedná se zřejmě o výkon zcela jedinečný a neopakovatelný, alespoň v našich poměrech. 3krát najdeme mezi porotci jména Zuzana Růžičková či Josef Suk, jednou Rudolfa Firkušného a Rafaela Kubelíka. Oba zasedli v porotě až po návratu do vlasti na počátku 90. let. Z výčtu zahraničních porotců se sluší vyjmout alespoň Davida Oistracha, který si své koncertování na Pražském jaru zpestřil účastí v porotě hned při prvním soutěžním ročníku v 47. a nebo Mstislava Rostropoviče, který se úkolu hodnotitele ujal v 55. tedy 5 let poté, co se v Praze sám stal laureátem. Padlo tu jméno českého hornisty Radka Baboráka. Poslechněme si teď v jeho podání koncertní kus S-dur pro Lesní roh a smyčce Wolfganga Amadea Mozarta. Spolu s Radkem Baborákem hraje jeho Baborák Ensemble.

Jedním z cílů mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro je pochopitelně propagace české hudby. Roku 1994 vykročila k záslužné tradici, spočívající v tom, že každoročně je pro účely této soutěže objednáváno dílo některého ze soudobých českých skladatelů. Tím, že je v pokročilé fázi soutěže určeno mladým talentům jako povinné, se automaticky dostává do širšího povědomí a do světa. Podobné nabídky se tak postupně dočkali a s povděkem se jí zhostili například Petr Eben či Karel Husa, Klement Slavický nebo Ilja Hurník, také však Luboš Fischer, Viktor Kalabis, Silvie Bodorová, Jan Klusák, Otomar Kvěch a mnozí další. Co z českých novinek budou muset účastníci nastudovat a zahrát, se dozvědí až po vyřazovacím předkole, kdy byly posouzeny jejich zvukové nahrávky. Jakmile je jasné, kdo následně přicestuje do Prahy, rozesílají se do světa partitury a soutěžící mají jen pár měsíců na to, aby se s nimi seznámili, zaujali k ním svůj vlastní interpretační přístup a pak jej obhájili svým výkonem na jevišti. Odměnou těm nejúspěšnějším není jen finanční ohodnocení, ale možná především závazný příslib, že si hned na přes rok budou moci zahrát už v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro jako plnoprávní interpreti. O jejich účast pravidelně stojí také spolupracující organizace doma či za hranicemi. Namátkou Mezinárodní hudební festival ve švýcarském Ticínu, festivaly v Itálii a nebo v Berlíně. A samo sebou též akce pořádané domácími nadacemi Bohuslava Martinů, Českého hudebního fondu či Život umělce. Snad už se nedočkavému mládí hned tak nezopakuje zklamání, které způsobil roku 2020 titěrný, ale jak se zdálo všemocný vir. Poprvé za 73 let musela být soutěž Pražského jara, tak jako ostatní akce napříč planetou, odsunuta na další rok. Na závěr dnešního pořadu nám zahraje další z výtečných českých interpretů, na počátku jehož kariéry stálo vítězství v soutěži Pražského jara, klavírista Ivo Kahánek. V jeho podání zazní skerco bémol Friderika Chopina.

0: Slavná auditoria. Jsme Klasik Praha.
1: S jarem se probudila svěžest.
2: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
1: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
2: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
1: Amorino. Umění italského gelata.
3: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného českého malíře a grafika Zdeňka Netopila. Objevte umělcovu citlivou práci s barevnými tóny a mistrovskou grafickou techniku litografie. Nechte se vtáhnout do světa umění právě teď v Europarku. Více na europark.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
6: Kaufland.
7: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
9: Máte naladěno rádio Klasik Praha.
0: Hudba v miléniu.
9: O klasice v 21. století.
10: Milí posluchači, máte naladěno rádio Klasik Praha a začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM. Bez hudebních ukázek můžete naše pravidelné pořady poslouchat také na webových stránkách a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Dnes si v tomto pořadu představíme mladý komorní soubor, který originálním způsobem propojuje folklor s klasickou hudbou. Je to kvinteto tvořené smyčcovými nástroji, akordeonem a cymbálem. Jmenuje sem Use Equality a dnes si mimo jiné poslechneme i ukázky z jejich eponymního debutového alba, které vyšlo v loňském roce. Ve studiu Rádia Klasik Praha vítám zástupce souboru Use Equality, houslistu Viktora Janoštína, dobrý den.
11: Dobrý den.
10: Cymbálistu Michala Procházku, dobrý den.
12: Dobrý den.
10: A kontrabasistu Lukáše Holubíka, dobrý den.
13: Dobrý den.
10: Tak ještě před natáčením se tady strhla živá debata, v kterém roce vlastně váš soubor vzniknul, tak kdy to tedy přesně bylo. Nemusíte na den, ale...
11: No, dopočítali jsme se, že to datujeme k datu našeho, dalo by se říct, prvního koncertu, který proběhl v srpnu 2022.
10: Takže to bude už čtvrté výročí. Možná k tomu názvu, kdyby to posluchači úplně nerozklíčovali z té zvukové podoby, tak tedy to Muse, to je jako music, hudba, a Equality, druhá část toho názvu, tedy psáno z Q, to je jako rovnost, řekněme. Tak co jste chtěli tímto názvem vlastně vyjádřit?
13: Ona ještě původně asi Muse mohla být taky Můza.
10: Taky Můza.
13: Která nás vlastně mohla nějak políbit a inspirovat. A váží se k tomu vtipná storka nebo příběh, kdy naše přítelkyně porazily umělou inteligenci, se kterou jsme se samozřejmě tehdy už taky radili, jak bychom mohli pojmenovat naše těleso.
10: Už v tom roce 2022.
13: Přesně tak, jo. Přesně tak. Nicméně Je to možné, že ano?
11: Je to tak, byli jsme úplně bezradní.
13: Ano. A naše přítelkyně různě přemýšleli a potom přišli tady s tou spřeškou. Vy pořád mícháte Muse, Muza a Equality, rovnost. Proč se neuděláte spřešku? A tak vznikl náš název.
10: No a ta rovnost, to vyjadřuje tedy, co to má znamenat, že všechna hudba si je rovna nebo něco takového?
12: Zjednodušeně jde přesně tady o toto, protože od začátku jsme do toho vstupovali s tou myšlenkou původně teda pokládat ten žánr folklorní hudby a vážné muziky vedle sebe a poukazovat na ty stejnosti, rozdílnosti, propojení a vůbec vztah těch jako dvou muzik, ale potom k tomu přišly také další žánry, kterým se všichni věnujeme, také třeba v dalších hudebních projektech, kde působíme, a z toho tedy vlastně to Equality.
10: Možná bychom tedy rovnou mohli říct, kde ještě jinde hrajete, kromě tohoto souboru. Můžeme začít třeba Viktorem Janoštínem.
11: Tak já momentálně ještě studuji na Akademii muzických umění a od roku 2025 vlastně jsem členem Orchestrální akademie České filharmonie a spolupracuji na edukačních koncertech edukačního centra České filharmonie například.
10: Lukáš Holubík už je členem České filharmonie, je to tak?
13: Ano, mám čerstvé po definitivě. A ještě zajímavé, že jsme se s Viktorem vlastně potkali v Praze díky folklornímu souboru Rosenka, který je pod Davidským divadlem. A tam jsme se dali dokupy a začala naše společná cesta pražskými ulicemi a pražskýma kulturníma podnikama, ve kterých jsme vlastně primárně nebo prvotně produkovali hlavně folklor.
10: Víte, to jsem ani nevěděl, že Davidské divadlo má folklorní soubor.
13: Ano.
10: Teda, ano. Stabilní normálně, jako nebo pro účely jenom nějakého představení?
13: Je to stabilní, funguje v podstatě jakoby formou kroužku nebo něčeho takového pro děti. Aha. A ty možná budeš, Viktore, vidět, tam je 11 skupin nebo kolik?
11: Přesně to nevím, ono se to dělí na více podskupiny ještě a ještě menších podskupin na různé věkové kategorie, ale je tam určitě přes 10 skupin dohromady, bych tak typoval.
10: Dobře, kde ještě působí cymbalista Michal Procházka?
12: Tak jak už napovídá ten můj nástroj, tak jsem členem mnoha cymbalových muzik v podstatě od útlého dětství a krom toho se hodně věnuju hudbě populární. Mám třeba hiphopovou kapelu Bartleby, kde hraju na cymbal. Hostuju v kapele Petra Bendeho, v kapele Lidověk, Matěje Štrunce a v podstatě, tak jak to v tom hudebním životě každého muzikanta je, ty projekty vznikají, expirují a vznikají nové, takže se střídám v různých tady těch, dejme tomu, i fusion a multižánrových projektech napříč celou republikou.
10: Takže to jste asi jediný cymbalista v republice hrající hip-hop, nebo víte ještě o někom jiném?
12: No zrovna u toho hip-hopu bych řekl, že možná ano, ale stran těch populárních žánrů jiných, tak myslím, že je nás více těch cymbalistů, co jsme se rozhodli jít za ty hranice, kam ten nástroj je vlastně, za kterýma je upevněn, takže určitě je nás víc v Česku, i na Slovensku, i v Maďarsku, takže to bych neřekl, že bych měl nějaké prvenství v tomto.
10: A to je hiphopová skupina s českými texty nebo anglickými? Jo?
12: Je to tak, texty jsou české, je to kompletně v češtině a složení kapely je basová kytara, bicí, cymbál a vokál.
10: Nikdo jiný už tady hiphop nehraje teď aktuálně.
13: Kdyby se repoval do folkloru, ale...
11: Ne, to, ale ještě s námi hrají taky můj bratr Lukáš Janoštín a akordeonista Jaromír Žižka.
10: To je důležité zmínit určitě.
11: Ano, právě Jaromír hraje v kapele Docuku, a nebo ještě další Shadow Quartet. A bratr, jak jsme mluvili o té Rosence, tak teďka právě je primáš toho souboru Rosenka. A společně fungujeme v různých cymbálových muzikách, no, cymbal music a máte podle mě ještě Midnight Coffee Session by stálo za zmínku.
12: Je to tak. A možná je dobré taky říct, že pod tím edukačním centrem České filharmonie vlastně působíme my, co jsme tady, Lukáš, Viktor a já, všichni.
10: Takže vy se věnujete i klasickému cymbálu. Jako...
12: Hlavně.
10: Ano. A studoval jste to někde? Dá se někde studovat u nás klasický cymbál?
12: Studovat cymbál je možností spoustu. V Česku máme konzervatoře v Brně, v Kroměříži, nově v Olomouci a v Ostravě. A to je zajímavé a myslím, že důležité zmínit. Konečně se od vlastně loňského září dá cymbál studovat v Česku na vysoké škole.
10: No, no.
12: Je totiž nově otevřený na Ostravské univerzitě a vyučuje ho tam Daniel Skála. Takže konečně se nám to povedlo, trvalo to spoustu let a tak máme teďka takové pořád ještě oslavy.
10: Tak Ostrava je zase před Prahou, jak už to tak často bývá. Aspoň nemusí tedy zájemci o vysokoškolské studium cymbálu jezdit do Maďarska, jak tomu bývalo dlouho, že?
12: Je to no. Tak, no. Jezdilo se do Maďarska, kde už s velkou tradicí je cymbál vyučovaný na Akademii Ference Lista. A potom je taky možnost, pokud se bavíme o tom vysokoškolském vzdělání, navštívit nebo navštěvovat Akademii v Banské Bystrici.
10: Já jsem se dočetl, že vy jste vznikli vlastně při pražské AMU, Viktor tam ještě stále studuje, tedy jak říkal, vy jste tedy většina z vás absolventy tohoto ústavu, nebo jak to máte?
13: My jsme se tam s Viktorem potkali právě po Rosence, kdy já z Rosenky odešel, neměl jsem už na to nějak čas, nicméně naše cesty se dál potkávaly právě na HAMU a jednou dnes jsme se potkali s tím, že bychom se rádi někam posunuli, začali na tu hudbu přemýšlet jinak a posunuli ji i do míst, kde třeba běžně nezazní, jak to podat formou, která by té hudbě neuškodila, ale zároveň oslovila lidi, kteří by si to běžně nepustili, anebo i jak se dostat do míst, kam se ta hudba běžně nedostane. A z tady těch původních myšlenek jsme se postupně dopracovali až k tomu konceptu Music Quality a využili jsme právě těch kontaktů, že s Michalem jsme se zase znali z jiného folklorního uskupení a tak se začaly proplétat ty cestičky z různých kapel, ale původní myšlenka byla tato.
11: Nás zrovna tady napadlo, že abychom mohli nějak jako promítnout naše kořeny i do té klasické muziky, protože ten zvuk toho tělesa je samozřejmě specifický a pojí se s lidovou hudbou a my se vlastně taky věnujeme, že jo, lidové hudbě. A tak jak jsme právě kouleli, jak to vymyslet, jak vybrat nástroje a tak a nakonec jsme právě, jak říká Lukáš, skončili na tomto uskupení, které se od té doby nemění, za což jsme vděční. A začali jsme vlastně tím, že jsme aranžovali skladby, které jsou především nějakým způsobem inspirované právě lidovou hudbou, ale jsou přitom napsané brkem nějakého hudebního skladatele.
10: Vy jste zmínil ty kořeny, to by ještě možná mohlo být zajímavé říct, protože všichni jste říkali, že máte zkušenosti s tou cymbálovkou, ovšem samozřejmě v různých regionech se ta hudba dost liší, je v tom velká pestrost, tak z jakých krajů vlastně pocházíte a co je tam třeba pro tu místní lidovou hudbu typické?
13: Když začnu za sebe, tak já pocházím ze Strážnice, tam má folklor velkou tradici, každoročně je tam pořádaný mezinárodní folklorní festival na konci června, takže to je můj kořen a mé zázemí. Přičemž je pro mě třeba zajímavé, že Slávek Volavý, což byl velký propagátor právě folkloru ve Strážnici a taky vytvořil spoustu krásných písniček, které se dodnes hrají, tak pokud se nepletu, tak nastoupil na studium i na Pražskou konzervatoř, tak tam ještě pro mě byla taky hezká spojka, kdy jsem se já zpátky ocitl na té konzervatoři a teď se snažíme na to zase navázat a posunout tu hudbu někam dál s tím zázemím Strážnice, které jsem si jako sebou přinesl.
10: Odkud pochází Viktor?

0: Si myslím, že ten rozdíl je veliký, ale zároveň nějaký.
1: Jo.
0: Zkrátka v té stylovosti, v té instrumentaci nebo v temperamentu těch písní, tam se samozřejmě to liší na základě toho, v jaké oblasti geograficky například se nacházíme, ale ty emoce, to, co ta lidová hudba chce říct, si myslím, že se potkává ve všech regionech stejným způsobem jako u lidí.
1: A ty stylové rozdíly třeba, kdybychom měli jít do detailů, tak jaké tam jsou?
0: Tak například u nás na té Oravě, tak my nemáme vůbec cymbál, proto jako pro mě pojem, že cymbálovka patří do folkloru, byl vlastně nový. Takže nikdy jsem se s tím nějak ani nestotožňoval. Máme cymbál, tak jsme lidová kapela. Což jsem například vypozoroval na Moravě, že tak to spojeno je. My, ta autentická muzika na Oravě, jak na tom Slovensku, ne všude, samozřejmě mluvím teďka o tom severním Slovensku, tak tam nemáme ani velkou basu, třeba jako normálně kontrabas, ale spíš předělané čelo, jenom takové jako přenosné. A je to dané zase tím, že to bylo v horách, vysoko moc se tam ty trendy nedostávaly.
1: Cymbál se tam nedal vytáhnout.
0: Ten
1: možná,
0: se tam nedal vytáhnout hora, jedině helikopterou.
2: Což má Viktor bohaté zkušenosti.
0: No, no.
1: Dobře, no a potom samozřejmě na tom jižním Slovensku, tam je to zase už blíž
0: samozřejmě
1: tomu Maďarsku, tam už je to zase
0: na středním Slovensku vlastně ten cymbál už potom funguje.
1: Rozumím. Odkud je Michal?
3: No to se z toho Zuberce musíme vrátit zpátky na tu jižní Moravu a dokonce ani ne zas tak daleko od té Lukášovy strážnice. Já totiž pocházím ze Ždánic, který spadá do regionu Hanáckého Slovácka. Je to v podstatě nějakých 40, asi tak nějak Lukáši, že? 40 kilometrů od strážnice. A u nás teda, jak jsme řekli, ta tradice cymbálu v rámci cymbálové kapely je a je velice silná, takže i se to odrazilo v tom mém celém jak hudebním vyrůstání, protože jsem s tou cymbálovou muzikou jako cymbalista byl v podstatě úplně od počátku spojen. A má to tak, řekl bych, většina těch cymbalistů, kteří jako malí začínají na té Moravě hrát na ten nástroj. Čili to je první žánr hudby, s kterým se my dostaneme do kontaktu a který nás formuje. Potom, když se chceme věnovat více té klasické muzice, dneska už je super, že na Zuškách po jižní Moravě učí cymbalisti, kteří mají vzdělání, mají minimálně konzervatoře, případně i vysoké školy, to znamená na té umělecké škole se ten žák setká s tou klasickou muzikou. Pak už je různé to, nakolik ji přijme, nakolik se jí začne věnovat nebo zůstane třeba u té folklorní muziky. Spoustu lidí zůstane v tom folkloru, ale ti, kteří se rozhodnou věnovat té klasice, je super, že dneska už můžou, protože na těch Zuškách bych si troufl říct, že to zázemí už je dobré v tom oboru a potom můžou pokračovat na těch konzervatořích, případně dneska už na té vysoké, nebo můžou jít na to Slovensko na vysokou nebo do Maďarska.
1: Já myslím, že je nejvyšší čas konečně si už pustit nějakou ukázku z vašeho tedy loni vydaného debutového alba. Bude to Vivaldiho triová sonáta D-moll La Folia, což je tedy prastaré harmonické schéma využívané napříč staletími, určitě se objevuje i v lidové hudbě. Jak jste vlastně pojali tady tu skladbu? Jak jste se třeba odchýlili od originálu v tom vašem aranžmá?
2: No, primární výhybka byla určitě instrumentální. Jako instrumentační, kdy jsme právě využívali ten cymbál a akordeon. Nicméně, myslím si, že velkou inspirací se shodneme, že pro nás byl Giovanni Antonini. My jsme s ním měli zkušenost právě ze zmiňované studentské filharmonie, kdy jsme s Viktorem třeba působili právě pod Českou studentskou filharmonií, kde se i studenti dostanou do kontaktu s dirigentama, kteří běžně dirigují abonentní koncerty České filharmonie. A nějak jsme se ho snažili naposlouchat, kde vlastně sám ten Giovanni Antonini působí. Narazili jsme na jeho soubor Il Giardino Armonico, kteří právě mají zpracovanou La Folie a po poslechu nebo náslechu spousty nahrávek jsme vlastně dostali, nebo nabili jsme dojmu, že právě ta jejich verze, to jejich podání nejvíc drží pohromadě, nejvíc nás oslovilo a dává nám největší smysl. Takže to byl kámen základní, od kterého jsme se odráželi a ve spoustě momentů to bylo pro nás inspirací, ale samozřejmě jsme se museli vypořádat s tím, že takhle prostě v pěti lidech a s tou jinou instrumentací přijdou určité úskalí, které jsme museli vyřešit po svém.
1: Pojďme si tedy teď tuto Vivaldiho skladbu poslechnout v podání souboru Muse Equality. Jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty v pořadu Hudba v miléniu.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha v podání souboru Muse Equality, který propojuje klasickou hudbu s folklorem, a jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty. Jsme teď poslouchali Vivaldiho triovou sonátu D-moll La Folia, ukázka z jejich nového alba, které tedy vyšlo v loňském roce. Před chvílí jsme si povídali o tom, z jakých regionů pocházíte a jaké folklorní vlivy máte v krvi, tak ještě jsme to vlastně nezmínili ohledně vašeho akordeonisty Jaromíra Žižky, tak abychom měli tu mapu kompletní, tak ještě tedy odkud pochází on?
1: On právě pochází z Jablunkova, kde nám to hezky dává. Dva Slováci ze severu, jeden ze severní Moravy, Čech už akordeonista, a potom dva Jižani.
2: Hezký most.
0: Ano, a navíc z Jablunkova je to blízko do Polska a tak dále, že jo, takže tam už možná jsou i nějaké vlivy takové přeshraniční. No, já jsem se díval ohledně toho vašeho alba, to mě pobavilo, že jeden z hudebních režisérů se jmenoval Marek Cimbal, tak mám radost, že je to opravdu tím folklorem prostoupeno skrz na skrz i po této produkční stránce. Kde jste to album vlastně nahrávali?
2: No, poštěstilo se nám dostat se do studia Hamu, kde taky je potřeba, aby si studenti hudební režie dělali nějakou praxi. Takže jsme se spojili se studenty, zároveň jsme zjistili, že jsou to naši kamarádi, kteří zrovna jsou v posledním ročníku, kde měli za úkol nahrát celé album. Takže jsme využili možností, které nám dala naše škola, a vůbec toho nelitujeme, protože prostředí bylo perfektní a s klukama jsme si sedli. A ta práce, si myslím, že se shodneme, že probíhala nadstandardně dobře.
0: Na tom albu máte skladby opravdu různých kultur a stylů, různých historických období. Kolik vlastně zemí se vám tam podařilo obsáhnout dohromady na tom CDčku?
2: Co by te chtělo počítat?
3: To je pravda otázka.
0: No, ale určitě Itálie, Rumunsko, že jo.
3: Tam Rumunsko, je tam Maďarsko.
2: Budou to jednotky, desítku nepřestřelíme, ale určitě jsme kolem 5-6 zemí.
3: To určitě bude, no.
0: Jak vznikají ta aranžma? Pracujete tedy na nich nějak kolektivně, že si třeba dotváříte své vlastní party, nebo je tam nějaký hlavní aranžer, který prostě rozdá noty a je to hotovo? Jak to máte?
3: No, funguje to většinou tak. Ono totiž aranžovat ty skladby do tohoto složení hlavně ze začátku pro nás bylo takovým velkým bádáním. Naštěstí nás to teda hrozně bavilo, takže jsme se velice často dostávali do různých zákoutí, z kterých jsme potom museli couvat ven, protože jsme zjistili, že tudy cesta nejde. Čili hodně to bylo o tom, že se něco napsalo, někdo z nás, většinou Lukáš, Viktor nebo já. Ale samozřejmě i kluci, co tady dneska s náma nejsou, Jarda s druhým Lukášem, Viktorovým bratrem, tak taky občas něco píšou. Takže vždycky se něco napsalo, na zkoušce se to zahrálo a upravovalo. Zpočátku toho upravování bylo fakt dost, protože jsme ještě pořádně neměli ani prozkoumané ty nástroje těch našich kolegů, takže často jsme psali věci, které se třeba hrály krkolomně, nebyly příjemné, takže ze začátku to bylo opravdu velké dobrodružství. Teď si myslím, že už si to trochu sedlo, každý už víme, co můžeme od kterého nástroje a našeho spoluhráče očekávat, a funguje to hlavně tak, že většinou, když někdo přijde s nějakým nápadem, co bychom mohli hrát, tak po diskuzi, kde si to odsouhlasíme nebo ne, se toho prostě chopí, nastuduje, co může, napíše, co může, a potom, až je to napsané, tak si řídí, ale to už je spíš dílo jako hodně i kolektivní, si řídí ten nácvik a tam už připomínkují všichni, a je to takový živý proces, a je to, myslím si, že jsme se v tom trošku tak našli, že to je pro nás zajímavá práce a baví nás společně vnímat se vzájemně a utvářet ten jako společný náhled a výsledek toho, jak to vlastně bude znít.
0: To jste mi už rovnou odpověděl na další otázku. Právě jsem se chtěl zeptat, kdo tam v uvozovkách dělá dirigenta, nebo kdo se stará o to nastudování, takže to dělá vždycky autor té konkrétní úpravy.
1: Dá se to tak
2: říct. Je to tak, ale zároveň máme otevřené pole a jsme rádi, když každý se zapojuje. Že právě rádi bychom se uzatřeli do toho, že jeden to vede, a zatím se snažíme být demokratičtí, když to má jisté úskalí. Ale jsme právě rádi, když každý je proaktivní a do té kapely přinese kus sebe i v názoru třeba na tu hudbu, co hrajeme.
0: No, já si právě říkám, že to musí být docela náročné, třeba konkrétně zrovna u toho cymbálu, když člověk na ten nástroj sám nehraje, pro něj něco napsat. Že jo? Já jsem si jednou otevřel tu tabulku nějakou na internetu, jak se tam ty struny všelijak kříží a tak. A šla mi z toho hlava kolem, jako, to nemůže být asi úplně.
2: To je Michalovi do dneška.
3: Je to přesně tak, hlavně když mi kluci nechají hrát klavírní party, protože ono to sice ty nástroje jako působí, můžou působit podobně, jenže ten klavírista má pořád 10 prstů a dvě zcela oddělitelné ruky ve smyslu, že když mu například levá ruka nějaké tóny drží, tak pravá může artikulovat volně nezávisle na té levé a to bohužel cymbalista nikdy toho nedosáhne, protože on má pedál jenom jeden, buď má všechny struny otevřené, anebo má všechny zatlumené. Mm-hmm. Takže toto byl třeba oříšek, který jsme určitě na začátku řešili.
0: A většinou hrajete dvěma paličkama nebo čtyřma?
3: Tak většina hraní je se dvěmi, ale myslím si, že dneska už je docela běžné, že v klasické hudbě se používají také tři paličky nebo čtyři a používají se i další techniky jako pizzicata, hrajeme flažolety. Těch variant a barev zvuku, které ten cymbalista může vytvořit, je skutečně hodně. Hmm.
0: Pojďme si pustit další ukázku. Teď nás čeká třetí věta z Haydnova klavírního tria číslo 39, kterému se někdy přezdívá tedy cikánské právě kvůli té třetí větě, která je napsána Rondo Alongareze, maďarské rondo. Tak pojďme si teď poslechnout v podání souboru Music Quality. Jehož členové Viktor Janoštín, Michal Procházka a Lukáš Holubík jsou dnes našimi hosty na Rádiu Klasik Praha.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Dnešními hosty pořadu Hudba v miléniu jsou členové souboru Music Quality, ansamblu, který propojuje klasickou hudbu s folklorem. Hrají v obsazení dvoje housle, cymbál, akordeon a kontrabas. A právě teď jsme slyšeli tedy v jejich podání Haydnovu hudbu. Byla to třetí věta ze známého klavírního tria číslo 39, přezdívaného někdy cikánské. Když jsem říkal dvoje housle, vy jste se tak usmál. Je tam i viola někdy, že? Nebo jak to funguje?
1: Stává se to, že Lukáš právě Viktorův mladší brácha přesedla na violu. Dokonce jsme nedávno využili jako violistu v triu, které jsme objevili, respektive náš známý to objevil na Strážnickém zámku v archivech Magnusů. A asi to byla přímo autorská tvorba zapisovatele z toho zámku, tak jsme právě využili Lukyho, aby hrál violu, která v tom předpisu byla, a zhostil se toho teda bravurně.
2: No tak my jsme to právě vždycky řešíme, kdo co bude hrát, třeba u těch houslí, že kdo bude hrát prim, kdo do sekund. A tady měl zrovna takové jako chtění, že by si zahrál ten prim, jenže já už jsem nechodil do 4. a do 5. a 6. ročníka na konzervatoři, kde se právě viola jako vyučuje u houslí. Takže zase to na něho padlo.
1: Takže se z toho Viktor hezky vykroutil.
2: Já se z toho vykroutil. Lukáš tím, že právě naopak navštěvoval.
3: Takže tím vzdělanější musí hrát ten druhý hlas.
2: To je teda hezké.
0: No taky máte akordeon v kapele, to znamená, všichni musíte ladit k akordeonu, že jo?
4: Je to tak? To je často velký oříšek, protože ten cymbál, obecně ten nástroj prostě trpí na změny teplot, změny vlhkostí a to ladění, ačkoliv dneska už jsme docela daleko v té konstrukci a pořád se inovuje ta konstrukce cymbálu a vylepšuje, tak pořád ten nástroj je dosti náchylný na právě tady ty změny prostředí. A ten akordeon naopak se dá říct, že je pořád stejně naladěný. Čili je pro nás občas trošku takovým oříškem, když máme hrát koncerty v kostelech, třeba v nějakých na podzim nebo v zimě, to je už velký oříšek, protože když v tom kostele je třeba 5-6 stupňů, tak to znamená, že celý ten cymbál se třeba nadladí ze 442 třeba na 445. Takže já už s tím musím počítat, když ho připravuju na ten koncert, že ho naladím třeba na 438, abych potom byl 442, jako je ten akordeon. Ale pořád je to trošku loterie. Nikdy nevím, jestli on tam úplně dojde, nebo jestli zůstane kousek pod tím akordeonem. Nicméně myslím si, že zatím se nám to daří zvládat, že jsme si našli právě v tom, nebo já jsem si jako ladič toho nástroje našel nějaký systém. A ten stejný problém nám nastává tehdy, kdy naopak v létě hrajeme na pódiu, na které svítí slunce. Tak ta černá rezonanční deska se rozžhaví, celý nástroj, ale nejde nahoru, ale teď pro změnu dolů.
2: Nejcitelněji jsme tenhle problém vlastně vnímali v rámci koncertu České televize, benefičních koncertů České televize, a to právě probíhalo v prosinci. A to vím, jak jsme do poslední chvíli trnuli, jestli to vydrží a jak to nakonec bude ladit, je to přímý přenos a to, tak jsme se jen modlili, že jak to dopadne, a naštěstí to dopadlo.
0: Jo, to byl ten adventní koncert, kde jste vystoupili vlastně teď v prosinci 25, že jo?
2: Je to tak.
0: Takže kdyby si to chtěli posluchači najít, tak myslím, že na internetu určitě je k dispozici záznam. Já se omlouvám, že furt mě ten cymbál to fascinuje, jako, protože to tady nemám tak často, že jo, někoho, kdo hraje na cymbál. To se dá ladit i během toho koncertu, třeba průběžně, nebo to musíte připravit předem?
4: To určitě moc nedá během koncertu, protože dá se třeba doladit jedna struna, když povolí, ale troufám si říct, že na nástrojích, které jsou dobře udržované, tak se to nestane během koncertu zas tak jednoduše. Takže je to všechno o té přípravě před koncertem. Někdy ten nástroj vydrží naladěný třeba i na dva koncerty, na tři. Všechno záleží na těch teplotních a vlhkostních skocích. Takže když je třeba tady to, teďka máme takových jako přes den 20 stupňů, v noci 15-16, tak to si myslím, že ten nástroj i v autě dokáže vydržet celkem naladěný a je to pro něho takové příznivé. Nicméně, když jezdíme na koncerty právě v té zimě nebo v létě, kdy on se v autě ohřeje nebo naopak tam zmrzne, tak ladím v podstatě před každým koncertem.
0: Říkal jste v autě, tak z toho už vyplývá, že si cymbál vozíte. Není to třeba jako Steinway v koncertních síních, že by člověk jenom usedl a hrál, že jo? Ale musíte si ho převážet. Tak to jsme si už říkali před natáčením, ale ať to slyší posluchači, kolik to váží.
4: Ty nástroje můžou vážit, teď se bavíme o těch koncertních, tak můžou vážit tak od 70 do 90 kilo, čili cymbalista musí mít opravdu spoluhráče dobré kamarády, protože sám si ten nástroj nepřenese. Manipulovat si myslím, že může s ním velmi omezeně a postavit na nohy ho pravděpodobně sám asi nezvládne. Voda. Jsou takové krkolomné triky, ale trpí zase konstrukce toho nástroje, takže jsou k tomu potřeba dva lidi.
0: Ale říkal jste, že svítá na lepší časy, protože už existují i novější typy, které používají karbon místo kovu?
4: Je to tak. Samozřejmě říkal, schválně jsem záměrně zmínil, že váha 70 až 90 kilo je u koncertního nástroje, ale dneska se dají kupovat nástroje, kterými cymbalisti říkáme lightky, odlehčené verze. A to jsou nástroje, kde je ušetřeno trošku materiálu jak na korpusu, tak třeba na nohách. Ty nástroje nemají víko, nebo většinou nemají víko. A u takových nástrojů se dokážeme dostat, řekl bych, na takových 55 až 60 kilo. No a potom je další stupeň, kdy si výrobci začali hrát už s takovým srdcem toho nástroje, což je ta konstrukce z nějaké těžké slitiny kovu, která drží ten tah těch strun, ta je uvnitř nástroje a je důležitá pro tu stabilitu ladění. A ta těžká slitina se začala nahrazovat lehčími kovy, někdo používá i právě ten zmíněný karbon, a v takovém případě se dramaticky snižuje váha té nejtěžší součástky nástroje a myslím si, že v takovém případě se budeme schopni dostat už na něco přes 40 kilo, což už je velmi příznivá váha a v takovém případě s takovým nástrojem už ten cymbalista dokáže sám manipulovat a je to opravdu velká pomoc, když třeba vyjíždí na koncert, tak najednou nepotřebuje, aby ho někdo vyzvedával, nebo nepotřebuje říkat sousedovi, aby mu pomohl naložit nástroje, ale už to zvládne sám, to je velká pomoc.
1: Necymbalisti vyhlíží tuto světlou budoucnost.
2: Bohužel nás se to netýká, protože
0: máte karbonové smyčce, ale to vám moc neuleští, že jo? No?
4: Bohužel naší kapely se to moc netýká, protože já mám nějakou zvukovou představu o tom nástroji a zatím se mi nepodařilo hrát na tu odlehčenou variantu, která by hrála natolik dobře, abych ji chtěl používat tady v naší kapele, aby splňovala ty nároky moje na zvuk toho nástroje v rámci Muse Equality. A nicméně, ať na to, nechci, aby to vyznělo, že ty nástroje haním, já si myslím, že vlastně na to, kolik oni váží, tak ten zvuk je velice slušný a využitelný v 90% příležitostí k hraní.
0: Tak já moc děkuji za toto cymbálové okénko. Vše, co jste chtěli vědět o cymbálu a báli jste se zeptat, Michal Procházka spolu s Viktorem Janoštínem a Lukášem Holubíkem jsou dnes našimi hosty, členové souboru Muse Equality. Tak můžeme si, myslím, pustit další hudební ukázku. Teď tady máme skladbu autora, který má moc pěkné jméno, jmenuje se Tony Muréna, což bych si myslel, že je nějaká přezdívka z trampské osady, ale byl to teda italský akordeonista. Víte o něm něco bližšího nebo o té jeho skladbě, kterou jste natočili? Indifference.
1: Vždycky říkáme, že v překladu indifference je lhostejnost. A Tony Muréna byl známý spoluprací například s Grappelim či Django Reinhardtem. A u této skladby je zajímavé, že většinou se snažíme třeba něco skultivovat, nebo se folklorní motivy kultivovaly a tady naopak Jarda, náš akordeonista, chtěl k té, dejme tomu až jako zpěvné formě tady té písně, vytvořit něco vážnějšího, serióznějšího, takže jsi tam přidal krásnou kadenci úvodní klasického střihu, která aspoň na začátku nás přetáhne do kostela, nebo dotáhne do kostela, kde si můžeme využít až takový varhaní nádech akordeonu, což diváci nebo posluchači uslyší té další ukázce.
0: Tak pojďme si to poslechnout, skladba, která tedy propojí jazz, akordeon, chrámovou hudbu a ještě mnoho dalšího. Jmenuje se Indifference a zahraje nám soubor Muse Equality, jehož členové jsou dnes našimi hosty.

0: Posloucháte Rádio Klasik Praha s členy souboru Music Quality, Viktorem Janoštínem, Michalem Procházkou a Lukášem Holubíkem si povídáme v dnešním pořadu Hudba v miléniu. Toto byla ukázka z jejich debutového alba, které vyšlo v loňském roce, skladba Indifference od italského akordeonisty Tonyho Murény, ve které se tedy představil se svým parádním číslem akordeonista Jaromír Žižka, který tady s námi dnes není. Díval jsem se, že třeba hrajete i edukační koncerty pro mladé publikum. Jaký mají formát nebo jak jsou koncipovány? Co se na nich děje?
1: Ty koncerty mají formát klasického koncertu, kdy přivítáme právě posluchače, respektive žáky, nějakou naší skladbou a poté je vedeme takovou procházkou nebo takovým putováním od hudby lidové až k té hudbě vážné.
0: Jaké třeba máte zatím nejvýznamnější koncertní milníky za sebou nebo nějaká nejpamátnější vystoupení? Už jste zmiňovali třeba ten adventní koncert České televize, kde třeba ještě na to rádi vzpomínáte?
2: Mně se líbil třeba ještě ten živák, který jsme točili v televizi Noé. Ten je určitě taky ke zhlédnutí v archivu. To byl pro mě krásný zážitek, protože to byl pro nás takový první živý velký koncert a bylo to v podstatě v začátku té kapely, takže já na to mám moc hezké vzpomínky, že jsme se snažili všechno vycizelovat do maxima a byli jsme hrozně vlastně zapálení v detailech a podle mě to byla vlastně důležitá věc pro tu kapelu tehdy. No.
3: A ještě krásnou atmosféru vždycky mají koncerty, na které nás pozval pan profesor Bernášek z HAMU, co si nás vzal do parády. Jezdíme hrávat, kolegové jim pomůžou.
1: Například pro kruhy Přátel hudby.
3: Jasně.
2: To nemyslíš, že jo?
3: Ne.
2: Ty jsi myslel do Lužan?
3: Tak, přesně, do Lužan. Přesně, na Lužanský zámeček. A tam je nádherná atmosféra, kdy hrajeme v sále uvnitř budovy. Ale pak jsme měli právě krásný moment, kdy jsme hráli v takovém výklenku, jakoby na terásce, nebo jak to nazvat, pro posluchače, kteří byli dole, užívali si zahradní dýchánek. A ta atmosféra je tam fakt cítit z každého rohu budovy. A to třeba pro mě je památné nějakým způsobem. A taky, protože pan profesor Bernášek byl s námi u toho zrodu, tak tím, že se tam vracíme každoročně, tak vždycky si připomeneme třeba, kam jsme se posunuli a tak zazpomínáme na to, jak ta kapela funguje. Tak tohle třeba pro mě je zajímavé.
0: Lužany, to jsou ty Lužany, kde Dvořák napsal tu mši pro ten tamní kostelík. Je to též místo, ano.
1: Pro mě byl takový asi jeden z nejhezčích zážitků koncertních. Bylo právě ve Strážnici v rámci folklorního festivalu ve Strážnici. I když tam nebyla ideální akustika, ale ta nálada, co tam vznikla v průběhu těch dvou vlastně koncertů, tak to bylo velmi potěšující. A tady vlastně se nám dokonce podařilo získat i cenu laureáta na tomto festivalu.
0: Vy jste říkali, že si na tom koncertě, který jste zmiňoval, posluchači užívali tu zahradní slavnost. Vadí vám třeba, když neposlouchají úplně soustředěně ti posluchači a třeba u toho konzumují nějaké nápoje nebo něco takového, nebo je vám to jedno, neruší vás to při hraní?
3: Když budu mluvit za mě osobně, tak mě osobně to neruší už i z toho důvodu, že mám radost, když ta hudba je provozována, jak jsem říkal na začátku, tam, kde by třeba běžně provozována nebyla a dostane se k lidem, kteří by si běžně nepustili. Takže i kdyby tímhle formátem jsme tu hudbu mohli šířit do světa, tak mě to nějak neuráží. Navíc potom následoval koncert, kde už lidi přišli, sedli si a vyloženě jsme měli tu svoji 3/4 hodinku nebo hodinku, kde soustředně poslouchali. Takže to byl spíš takový bonus toho dne.
0: Co třeba, když už jsme mluvili o těch vašich původních aranžmá, co třeba nějaké původní skladby? Zkoušeli jste třeba si objednat něco u nějakých současných autorů pro to vaše obsazení netypické?
3: No, vykopli jsme, předpokládám, na tom adventním koncertě, kdy právě pro nás kamarád Tomáš Janoška udělal spíš aranžmá teda, úpravu, písně, ale skladby přímo na míru zatím nejsou. Nicméně je to věc, která je na našem listu přání. A už máme nějaké typy, koho bychom chtěli oslovit, ale zatím to necháváme asi pod pokličkou. Ale určitě budeme rádi za spolupráci se současnými autory i třeba do budoucna, protože kdybychom chtěli vyjet za hranice, tak rádi budeme prezentovat naši hudbu současnou, ať máme sebou artikl, který je poutavý a zajímavý i pro pořadatele koncertů v zahraničí třeba.
0: No, rozhodně je to obsazení, které má potenciál, takže si myslím, že skladatele to bude zajímat. Ještě jsem se vlastně nezeptal, vy jste zmiňoval ten soubor Il Giardino Armonico v souvislosti s tím Vivaldim, že vás inspirovali. Máte třeba v rámci takových souborů, které propojují folklor s klasikou, nějaké vzory nebo nějaké podobné ansámbly, které vám třeba byly inspirací?
1: To je složitá otázka.
3: Možná si spíš neobjevím zpětně. Když jsme se do toho pustili, tak asi to nebylo na základě toho, že bychom si poslechli několik alb a řekli jsme, pojďme dělat něco podobného. Ale tím, že ta myšlenka vznikla, nebo aspoň jsme si tehdy mysleli, že to vzniklo z naší hlavy, tak možná až teď, když se dostáváme k různým interpretacím určitých děl, tak třeba narazíme na to, že už to někdo mohl podobně zpracovat. Ale i když narazíme na zpracování právě u těch rumunských tanců, že jo, tak jedna naše známá nám pouštěla ukázku právě kapely, která to zpracovávala jakoby v klasické formě a taky využíval nějakého kontrastu té lidové podoby, ale tam to bylo velmi syrově ve vyznění. Na konci se dostaneme k tomu, že ta podoba je úplně jiná než ta naše. Mm-hmm. Takže si nedokážu vlastně teď asi představit příklad toho, že jsme něco vyloženě skopírovali, co by nám bylo vzorem.
0: Třeba ty rumunské tance, ty zrovna třeba nedávno nahrálo, myslím, i Talichovo kvarteto taky s cymbálem, to vyšlo někdy v loňském roce, tak to mě třeba zaujalo a opravdu to je taková hodně jako chameleonská skladba, která opravdu jako v těch různých úpravách často vyznívá hodně jinak, no to je pravda.
1: Ona zrovna třeba tyto rumunské tance byla jedna z prvních úprav, protože to se samo nabízí zrovna toto dílo to tímhle způsobem nějak zpracovat, ale myslím si, že jak říkal Lukáš, tak ono se to často odráží od typu skladby, od toho období a od toho stylu. Že například, když šáhneme do něčeho staršího, jako například uhrovecká sbírka nebo nějaký archivní materiály, tak potom zjistíme, že třeba nějaký barokní soubor právě to zpracoval jakoby na staro, nebo naopak se snaží z toho udělat moderní záležitost. Takže asi úplně takový nějaký vzor přesný jsme neměli u toho vzniku.
0: Díval jsem se na vaše facebookové stránky a každopádně tedy velmi čile koncertujete, měli jste tam spoustu termínů teď na následující měsíce, tak kde vás třeba v nejbližší době mohou posluchači slyšet? Myslím teď řekněme od června dál nebo od druhé poloviny května.
3: Tak posluchači si nás můžou najít v Pardubicích 5. a 6. června, kde odprezentujeme náš koncert Muse Equality a zároveň bude tam i pořad Tanec mezi námi. K tomu bys možná, Viktor, mohl něco říct, protože to máš víc pod kůží.
1: My jsme totiž chtěli už v počátku, jak jsme zjistili, jak ta kapela hraje, co asi jaké emoce předává, tak všichni za námi chodili, že u toho se musí tančit, to je tak jako temperamentní. A tak jsme si řekli, no co kdyby jsme fakt vymysleli nějaký tanec k tomu, jako aby se prostě, aby mohli tanečníci zatancovat Bartóka, nebo například nějaké archaické tance z 18. století například. No a vznikl projekt Tanec mezi námi, kdy ten tanec mezi námi taky odkazuje na nějaký vztah těch tanečníků a muzikantů a je to takové organické vystoupení, kde právě spolupracují tanečníci s náma, s těma úpravama, které už máme hotové a oni na to vymysleli choreografie a potom třeba i nějaké taneční příběhy. A toto vystoupení právě budeme hrát v Pardubicích 5. června a potom 6. června na to naváže náš koncert už klasicky, jak jsme zvyklí. A právě na tom představení Tanec mezi námi spolupracovala hlavně moje partnerka Laura Kolačkovská a Silvie Němcová. Oni jsou vlastně spolužečky na HAMU a ty nám pomohly to dát nejvíc dohromady, jinak tam funguje dalších 10 tanečníků, takže je to celkově takový velký projekt docela. Mm-hmm.
0: Který se určitě bude ještě reprízovat, že jo? Nebude to jenom v těch Pardubicích.
1: Aktuálně chystáme pražskou premiéru, která proběhne na podzim, ale termín přesně ještě nevíme.
0: Jasně.
3: Po Pardubicích nás posluchači ještě můžou nalézt 12. června v Holetči, potom 18. června ve Bzenci na Moravě, Prešov nás čeká ještě 21. června, v červenci máme nějakou pauzu lehkou, ale vracíme se potom v srpnu hned na podruháčské slavnosti právě na místo konání našeho prvního koncertu do Zuberce, kde odehrajeme v rámci právě zmiňovaných podruháčských slavností 8. a 9. srpna nějaké koncerty, takže určitě se mají na co těšit posluchači.
0: Tak všechno, pokud to nezachytili, si mohou podrobně najít i na vašich sociálních sítích, kde jsou ty termíny vypsány. Dnešní pořad tedy pomalu končí, zakončíme ho již zmiňovanou slavnou skladbou Bély Bartóka, což budou tedy rumunské lidové tance založené na lidových nápěvech z Transylvánie. A já moc děkuji členům souboru Muse Equality, houslistovi Viktoru Janoštínovi, cymbalistovi Michalu Procházkovi a kontrabasistovi Lukáši Holubíkovi, že byli dnes našimi hosty v pořadu Hudba v miléniu. Tak ať se vám daří, přeji mnoho úspěchů, mnoho spokojených posluchačů a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
3: Děkujeme za pozvání.
1: Naschledanou.
0: A od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.

0: Hudba v miléniu.
1: Posloucháte Klasik Praha.
2: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
4: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
1: Tohle je Klasik Praha.

Slyšeli jsme klidnou náladu mezihry opery Carmen Georges Bizeta v podání Londýnského symfonického orchestru pod vedením Claudia Abáda. A byla to tato skladba, která zahajuje dnešní odpolední vysílání na rádiu Klasik Praha. Máme sobotu 23. května a až do 18. hodiny se budete v odpoledním vysílání setkávat nejenom se skvělou hudbou známých skladatelů a vynikajících interpretů, ale také s hlasem Filipa Sichry. Pěkné poledne. Máme před sebou opravdu spoustu nádherné hudby a my pokračujeme v našem dnešním vysílání dalším známým jménem. Kromě Georges Bizeta vás přivítá v odpoledním vysílání také tvorba Ludwiga van Beethovena. Uslyšíme třetí část trojkoncertu C-dur pro housle, violončelo a klavír. Hrát nám budou vynikající britští solisté, všichni tři někdejší finalisté BBC Young Musicians, tedy Nicola Benedetti zahraje na housle, Shekukane Mason na violončelo a Benjamin Grosvenor na klavír. My uslyšíme trojkoncert, který byl tiskem vydán v roce 1804 a tehdy při premiéře ten violončelový part hrál známý Mikuláš Kraft. Zaposlouchejte se tedy do třetí části tohoto koncertu a užijte si hudbu Ludwiga van Beethovena. Pěkný poslech.

Nicola Benedetti, Shekukane Mason a Benjamin Grosvenor nám dohráli sóla ve třetí části trojkoncertu C-duro pro housle, violončelo a klavír. Doprovázel je orchestr Philharmonia Orchestra pod vedením Santu Matiase Ruvaliho a my se zaposlouchali do jedné z mnoha skladeb Ludvika van Beethovena. Za chvíli budeme mít 12:30, je před námi celé odpoledne, sobotní pěkné odpoledne, protože bude převážně slunečno. Jen na východě území České republiky se může vyskytnout zvětšená oblačnost, ale v centrální části a na západě bude převážně slunečno a také teploty tomu budou odpovídat. Průměrné teploty odpolední se budou pohybovat mezi 21 až 26 stupni Celsia, ale v Čechách bude o dost víc. Jako v Praze, tedy 28 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách kolem 19. To je předpověď počasí pro dnešní pěkné sobotní odpoledne. No a já mám pro vás také předpověď toho, co se bude dít v éteru, alespoň když ladíte Radio Klasik Praha. Za chvíli se zaposloucháte do skladby Bély Bartóka a pak na vás čekají další pěkné skladby. Ta od Bély Bartóka, to je čtvrtá část jeho koncertu pro orchestr. Nám ji zahraje Česká filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka.

Dozněla čtvrtá část koncertu pro orchestr Bély Bartóka. Hrála Česká filharmonie pod vedením Jiřího Bělohlávka. Nás nyní čeká seznámení s písňovým cyklem Ralpha von Williamse, který zkomponoval v roce 1904. A my uslyšíme z tohoto cyklu písní na téma tuláctví, lásky, svobody, přírody, které byly určeny pro bariton a klavír, část čtvrtou, tedy část Jugend Love. Zpívat nám bude Roderick Williams a doprovázet Ian Burnside.

0: Roderick Williams a Ian Bernstein nám přednesli čtvrtou část písňového cyklu Songs of Travel Ralpha Vaughan Williamse. Slyšeli jsme část nazvanou Youth and Love, tedy Mládí a láska. 12 hodin a 32 minut je čas pro další pěknou skladbu odpoledního vysílání Rádia Klasik Praha, se kterou se dostaneme až do francouzského baroka. Zaposloucháme se do skladby Michela Richarda de Lalandeho. Bude to 10. část 5. svity. Hraje soubor La Symphonie du Marais pod vedením Igora Reiného.
1: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám je pro vás vždycky dost.
2: Filip Sichra na Klasik Praha.

0: Klasik Praha.
1: V Maratově ulici v Petrohradě měl 20 let svůj domov Dmitrij Šostakovič. Napsal tady svá raná díla a dnes ho tu připomínají jeho osobní věci, nábytek, partitury i klavír. Upomínky na slavného ruského skladatele najdeme i v Šostakovičově centru v Paříži. Po Šostakovičových stopách se vypravíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
0: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě.

Slyšeli jsme instrumentální úvod z Dvořákovy kantáty Svatební košile na motivy balady Karla Jaromíra Erbena. Tato skladba vznikla na objednávku festivalu v Birminghamu a přispěla k Dvořákově mezinárodní slávě. Nám první část kantáty Svatební košile Antonína Dvořáka zahrála Prague Philharmonia pod vedením Petra Altrichtera. My za chvíli budeme mít 1/4 na 1, ale než takový čas nastane, ještě si vyslechněte pěknou skladbu Josefa Haydna. Solo má Leif Uwe Andsnes a zároveň řídí doprovázející norský komorní orchestr, a to v první části koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 F-dur Josefa Haydna.

0: Leif Uwe Andsnes nám zahrál solo v koncertu pro klavír a orchestr číslo 3 F dur Josefa Haydna. My slyšeli z tohoto koncertu první část a nejenom podání Leifa Uwe Andsnese, ale také norského komorního orchestru. Za chvíli skladba, ve které uslyšíte nádherný hlas Sheryla Milnese a bude to procítěná pasáž z Tosky, Tédeum z konce prvního dějství. Je to závěrečná scéna z tohoto dějství, kdy Skarpia odhalí své zlotřilé plány na získání Tosky a poté se rouhačsky vyjadřuje, a pochopitelně ve zpěvu, Tédea s kostelním sborem. Je to slavná nahrávka z roku 1976, ve které zpíval nejenom Sheryl Milnes, ale také známý Pavarotti a nebo třeba i Mirella Ferny. Jeden z nejslavnějších verdiovských baritonů vám teď přednese první část Tédea z Tosky Giacoma Pucciniho.
1: Poslouchám s vámi tu nejlepší klasickou hudbu už víc než 25 let.
2: Ivan Dlask na Klasik Praha.

Slyšeli jsme ukázku z konce prvního dějství opery Tosca Giacoma Pucciniho. Tédeum nám zpíval londýnský operní sbor a solo měl Cheryl Milnes. Doprovázel National Philharmonic Orchestra pod vedením Nicoly Rešína. Teď už ale patří hudba tónům Johanna Sebastiana Bacha, neboť se rozezní Braniborský koncert číslo 5 D dur. Třetí část nám zahraje muzika Antika Köln pod vedením Reinharda Gebla a doprovodí nás tak až ke 13. hodině.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Heineken, prémiový ležák se svěží chutí za 19,90. Chocenské, tradiční pomazánkové, různé druhy za 24,90. A Orion nebo Nesquik, čokoláda, různé druhy za 23,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
1: A tomu říkáte problém?
3: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
5: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
4: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
6: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz
9: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
10: Přijďte si užít rozmarné jaro do Aquapala z Praha.
11: U nás slunce svítí každý den, voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc.
10: Užijte si zábavu na nejdelším tobogánu, v skluzavkách, v mořském vlnobití nebo na pirátské lodi.
11: Aquapala z Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalas.cz.
12: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
13: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Zazněla Mezihra La Calinda z opery Coanga Friderica Delia. Hrál ji soubor Academy of St. Martin in the Fields pod taktovkou Nevilla Merindram a dohrál 7 minut po 13. hodině. Posloucháte odpolední vysílání Rádia Klasik Praha a nyní také třetí část Divertimenta pro smyčcové kvarteto Ervina Schulhoffa. Uslyšíme část z debutového alba smyčcového kvarteta Krása Quotit s názvem Youth, tedy mládí. Vyšlo v tomto roce a my se tak budeme moci zaposlouchat do tvorby avantgardního meziválečného skladatele, mimo jiné otce režiséra Petra Schulhoffa.

Slyšeli jsme ukázku z debutového alba Krása kvarteta, které si dalo jako cíl nahrát na toto album hudbu meziválečných židovských autorů perzekovaných nacisty. Tu tvořili ale ještě v dobách mládí a míru. Pochopitelně šlo o naše, tedy československé meziválečné židovské autory. A jedním z nich byl i Erwin Schulhoff. Od něj pochází právě ta třetí část divertimenta a pro smyčcové kvarteto, kterou jste právě v podání Krása kvartet slyšeli. Nyní se ale vydáme za tvorbou klavírní. Ivan Klánský nám zahraje Barkalu fis dur Friderika Chopéna.

Ivan Klánský dohrál Barkarolu Fizdur Friderika Chopéna. My se zaposlouchali do skvělého klavírního sóla a nyní nás čeká před půl druhou také orchestrální hra souboru The English Concert. Pod vedením Trevora Pinnocka zahraje třetí větu symfonie číslo 2 B dur slavného syna slavného otce, tedy od Karla Filipa Emanuela Bacha.

0: Klasik Praha.
1: 26. května 1916 se konala pražská premiéra Janáčkovy opery Její pastorkyně. Díky pražskému uvedení a následnému německému překladu Maxe Broda se opera stala známou po celé Evropě a dnes je součástí světového operního repertoáru. Více v premiéře tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
5: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
6: Léto chutná ve Španělsku pokaždé jinak. Na tapas do Sevilly, za architekturou do Bilba nebo za sluncem do Barcelony. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 20 španělských měst. Vyberte si téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Slyšeli jsme skladbu proslulého autora své doby, tedy vynikajícího Jana Křtitele Vaňhala, který žil na přelomu 18. a 19. století. Muzika Florea pod vedením Marka Štrincla a Collegium Floreum nám přednesli Gloria, první část Gloria Jana Křtitele Vaňhala. 13 hodin a 33 minut. Zajímavý čas v našem vysílání jistě, neboť se rozezní slavná skladba Claude Debussyho. Z bergamské svity Svit Luny nám zahraje bostonský pops orchestra pod vedením Johna Williamse.

0: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
1: Filip Sichra na Klasik Praha.

Dozněla první část smyčcového kvartetu číslo 3 Bohuslava Martinů. Hrál nám slavný soubor Pavel Haas Quartet. Za 3 minuty bude 2:45. My budeme poslouchat v tuto chvíli další pěknou hudbu. A tentokrát pochází skladba od Kristofa Willibalda Glucka. Uslyšíme Tanec blažených duší z opery Orfeus a Euridika v podání Camille Thomase, a což je vynikající violončelistka, a bruselské filharmonie pod taktovkou Mathieu Herzoga. Užijte si solo Camille Thomase.

Camille Thomas nám zahrála solo v tanci Blažených duší z opery Orfeus a Euridika Christofa Willibalda Gluka. Doprovázela bruselská filharmonie a tu řídil Mathieu Herzog. Chvíle po 2:45 bude patřit jednomu, bohužel, z velmi zajímavých autorů, kteří zemřeli velmi mladí. Tedy Hansi Rotovi. Uslyšíme třetí větu jeho symfonie číslo 1 E-dur. Hrát je bude Bamberský symfonický orchestr pod taktovkou Jakuba Hruši.

0: S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
0: Amorino. Umění italského gelata.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
3: A tomu říkáte problém?
5: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz.
6: Co kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství? Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčín.cz.
7: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty, barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze, v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku. Tady se neřeší čas, tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný partner Škoda v Praze a v Náchodě.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
9: Posloucháte Klasik Praha.

Slyšeli jsme hudbu Josefa Myslivečka. Jeho kvintet číslo 1 B-dur pro hoboj, dvoje housle, violu a violončelo nám připomnělo Doležalovo kvarteto a Michaela Hrabánková. Zahráli druhou část. 6 minut po 14. hodině nás roztančí hudba Johannesa Brahmse. Uslyšíme uherský tanec číslo 1 G-mol. Hraje londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Nehmejervyho.

0: Slyšeli jsme skladbu Astora Piazzolli, argentinského skladatele, který se inspiroval čtverem ročních dob Antonia Vivaldiho a zkomponoval svoji vlastní podobu čtvera ročních období. My se zaposlouchali do jednoho z nich, tedy do léta, Summer in Buenos Aires, tedy Verano Porteño. A tuto skladbu nám zahrál soubor Kremarata Baltica a Gideon Kremer. Máme čtvrt na 3:01 a dnešní odpoledne nám nyní zpříjemní také tvorba Henryho Purcella, kterou inicioval jeden basový pěvec. Byl to basový zpěvák královské kaple, reverend John Gosling, který se plavil společně s anglickým králem Karlem II. Na lodi. A ta loď ztroskotala. Naštěstí oba dva, tedy král i Gosling, přežili toto ztroskotání během bouře. Vyvázli živí a Gosling se rozhodl poděkovat za to, jakým způsobem se jim podařilo přežít. A tak vybral biblické verše na námořnické téma, které dal zhudebnit Purcellovi. Ten tak skutečně učinil a my se teď můžeme zaposlouchat do chvalospěvu na text z žalmu 107 Henryho Purcella. Hrát nám bude soubor The English Concert pod vedením Trevora Pinnocka a zpívat David Thomas a Matthew Bright. Ovšem nebudou sami, ještě podpoří sbor, katedrální sbor koleje Christ Church v Oxfordu. Ten povede Simon Preston.
1: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám je pro vás vždycky dost.
2: Filip Sichra na Klasik Praha.

Dozněl chvalospěv na text z Žalmu 107, tedy skladba Henryho Persla. Slyšeli jsme ji v podání Davida Thomasa a Matthew Brighta, kteří pěli za doprovodu katedrálního sboru koleje Christchurch v Oxfordu a hlavně orchestru The English Concert. Ještě chvíle zbývá do půl třetí a tu naplní větrné mlýny ve tvé mysli, tedy The Windmills of Your Mind. Je to hudební téma z filmu Aféra Thomase Crowna z konce 60. let, píseň, která získala Oscara. V skutku to byl Oscar za nejlepší píseň a pochází z onoho filmu a hlavně z hudební dílny Michela Legrana, francouzského skladatele, který uspěl v mnoha svých melodiích na nejrůznějších festivalech, a to díky své ohromné hudební fantazii, kterou rádi využívali filmaři. Nyní se zaposloucháme, jak nám The Windmills of Your Mind, tedy onu vítěznou píseň v Oscarovém klání, zahraje Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia pod taktovkou Antonia Papana se soulem Alexandra Tarot.

0: Klasik Praha.
1: Dalším hostem pravidelného pořadu Hudba v miléniu bude mezinárodně úspěšný český tenorista Pavel Černoch. O svých současných aktivitách doma i v zahraničí, o pěvecké technice, výslovnosti i připravovaném novém albu pohovoří v premiéře 26. května od 19. hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory pojišťovny Kooperativa.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
6: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
5: Počkejte, kůň? Ukachen?
6: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
5: Tak moment, kůň nebo žába?
6: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích, to když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z Prodanky.
5: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
6: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
5: Co? To?
6: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
5: Do reprezentace? Jako za národák?
6: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
5: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Klasik Praha.
0: Klasik Praha.

Dozněla španělská serenáda, hrál ji Josef Suk a Pražský komorní orchestr. My si užili jejich hru ve skladbě Alexandra Glazunova. Nyní však přichází Richard Wagner, pochopitelně jen pomyslně, neboť se zaposloucháme do jeho tvorby. Bude to předehra k prvnímu dějství jeho opery Mistři pěvci norimberští. Hraje Gewandhaus Orchestra Leipzig pod vedením Andrise Nelsonse.

Dozněla předehra k prvnímu dějství opery Mistři pěvci norimberští Richarda Wagnera. Hrál Gewandhaus Orchester Leipzig pod taktovkou Andrise Nelsonse a my posloucháme dál nabídku odpoledního vysílání Rádia Klasik Praha. Nyní s hudbou Franze Schuberta. Uslyšíme druhou část jeho klavírního tria číslo 2 S-dur. Hraje trio Bohemo, které se stává z Jana Vojtka, Matouše Pěrušky a Kristiny Vocetkové.

Slyšeli jsme druhou část klavírního tria číslo 2 S dur France Schuberta, který dokončil toto dílo v roce 1827, tedy jen rok před svou předčasnou smrtí ve věku 31 let. Byl tedy poměrně mladý. A mladé je i seskupení, které nám hrálo tuto pěknou skladbu. Trio Bohemo vzniklo v roce 2019 a je složené z laureátů řady mezinárodních soutěží. Patří k nejúspěšnějším a mladým českým komorním souborům současnosti. A vy jste tak slyšeli Jana Vojtka, který hrál na klavír, Matouše Pěrušku na housle a Kristinu Vocetkovou, která hrála na violončelo. A ještě před 15. hodinou je tu jedna skladba v naší odpolední nabídce Rádia Klasik Praha. Vojtěch Sporný zahraje solo a zároveň bude řídit doprovázející Českou komorní filharmonii ve třetí části koncertu G-dur pro čembalo a orchestr Františka Xavera Brixiho.

0: Klasik Praha.
1: Další díl pořadu Švédský stůl nabízí hudbu poklidného plynutí a lahodného zvuku renesančních nástrojů. Fantazie od Eustache du Corroy v nahrávce souboru Esperion 20 s uměleckým vedoucím Jordi Savalem. Poslouchat můžete v neděli od 19 hodin.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic tím neudělal!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Ladíte Klasik Praha.

Česká filharmonie nám připomněla krásu hudby Antonína Dvořáka, jeho slavné novosvětské, tedy symfonie číslo 9 e-moll z Nového světa. Druhou část Largo, tak to byla ta pěkná tvorba, kterou jsme před chvílí mohli ocenit od Antonína Dvořáka chvíli po 15. hodině. Nyní se však přeneseme k tvorbě Manuela de Falli. Uslyšíme španělský tanec číslo 1, a to v podání Sergio Tiempa a Karin Lechner.

Potlesk patřil Sergiu Tiempovi a Karin Lechner, a to za španělský tanec číslo 1 Manuela de Falli. V nadcházejících minutách budeme moci poslouchat hudbu Arnolda Schönberga. Uslyšíme třetí část jeho Zjasněné noci, a to díky souboru, který vznikl jen pro příležitost, aby zpřítomnil Zjasněnou noc Arnolda Schönberga návštěvníkům jednoho z ročníků festivalu Lípa muzika. Bylo to v roce 2019. A tak se zaposloucháte do Zjasněné noci v podání Lípa muzika Sextet, který tehdy tvořili Josef Špaček, Tobias Feldman, Sergej Malov, Matej Šic, Gabriel Švábe a Tomáš Jamník.

Slyšeli jsme část z díla Antonia Vivaldiho. Zazněla třetí část koncertu G-moll pro dvoje violončela a smyčce. Solo měl manželský pár Julian Lloyd Webber a jeho žena Jacqueline Lloyd Webber. Doprovázeli je soubor European Union Chamber Orchestra pod vedením Hanse Petra Hoffmana. A ještě před půl čtvrtou se rozezní tóny Johna Berryho. To je skladatel mnoha slavných filmových melodií. My teď uslyšíme z filmu Půlnoční kovboj z roku 1969 skladbu s názvem Midnight Cowboy, jak jinak, a to v podání Filharmoniku města Prahy.

0: Klasik Praha.
1: Osmdesátnice Sally Field exceluje v novém dramatu Pozoruhodně bystrá stvoření a my se v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna zaměříme právě na její projekty. Nalaďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory ČEPS, České elektroenergetické přenosové soustavy.
4: S jarem se probudila svěžest.
5: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
4: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
5: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato.
4: Amorino. Umění italského gelata.
6: Kolik zážitků se vejde do jednoho léta? Z pražského letiště můžete letět přímým letem až do 200 destinací po Evropě i dál do světa. Třeba do New Yorku, Toronto, Filadelfie, Soulu, Pekingu nebo Taipeje. Vyberte si svou cestu na prg.aero.
7: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Slavimu slavno slavení. To byla skladba France Lista, kterou nám zahrál Tomáš Výšek. A byla to skladba, kterou složil známý autor v roce 1863. U příležitosti tisícího výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Nyní ale už přecházíme k tvorbě Nikolaje Rimského-Korsakova a zaposloucháme se do asturského fandanga. A to, jak nejspíš víte, je část španělského kapriča. Uslyšíme, jak hraje tuto skladbu Symfonický orchestr Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Kýse Klárka.

Doznělo asturské fandango, pátá část španělského kapriča Nikolaj Rimského Korsakova a pohřeje symfonického orchestru Slovenského rozhlasu v Bratislavě pod taktovkou Kýse Klárka přichází za vámi vynikající Giuliano Carmignola a také skvělý soubor Koncertu Köln. Tito umělci vám zahrají druhou část koncertu pro housle a smyčce číslo 2 E-dur Johanna Sebastiana Bacha.

0: Osvěžte si den skvělou hudbou. Mám ji pro vás vždycky dost.
1: Filip Sichra na Klasik Praha.

Dozněla skladba Wolfganga Amadea Mozarta. Alfred Brendel nám za doprovodu skotského komorního orchestru pod vedením Charlesa McGrathe zahrál třetí část koncertu pro klavír a orchestr D moll číslo 20 od slavného Rakušana a dohrál 5 minut před 16. hodinou. A my tak budeme mít možnost v nadcházejících minutách ještě před tou 16. vyslechnout pěknou část z Normy z opery Vincenza Belliniho. Zpívat bude vynikající René Fleming, doprovázet soubor London Voices a na nástroje hrát soubor London Philharmonic Orchestra pod taktovkou Sira Charlesa McGrathe.

0: Věděli jste, že Rádio Klasik Praha můžete poslouchat i prostřednictvím mobilní aplikace?
1: Je ke stažení zdarma. Více informací na klasikpraha.cz/aplikace.
2: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
3: Zveme vás v sobotu 29. srpna na hvězdně obsazenou prodanou nevěstu pod širým nebem na zámku Liteň. Kateřina Kněžíková, Adam Plachetka, Daniel Matoušek, orchestr a sbor Národního divadla. Neopakovatelný zážitek blízko Karlštejna. Vstupenky v síti Ticketportal. Více na zámekliteň.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
9: Jsme Klasik Praha.

Dozněla skladba Camille Saint-Saëns Cavatina Desdur pro trombon a klavír. Na trombon hrál Guillaume Coté de Moulin, na klavír Lauren Vachal. A my slyšeli romantickou skladbu z roku 1915, která přispěla

Slyšeli jsme skladbu Johannesa Brahmse, první větu symfonie číslo 4 e-moll v podání orchestru Revolutionnaire et Romantique pod vedením Johna Eliota Gardinera. Nyní nás osloví Dmitrij Šostakovič, zprostředkovaně pochopitelně, a to díky vynikající klavířistce Juliane Avdějevě. Uslyšíme v jejím podání jedno z preludií ze 24 preludií a fuk Dmitrije Šostakoviče. Je to preludium označené 21A.

Dozněla ukázka ze 24 preludií a fuk Dmitrije Šostakoviče v podání Juliany Avdějevy. A my se přesuneme k tvorbě Jacquese Offenbacha. Možná víte, že Jacques Offenbach byl skvělým violončelistou a proto také rozuměl tomuto hudebnímu nástroji. Zkomponoval tak i skladbu Le Larme de Jacqueline pro violončelo a orchestr. A my se teď zaposloucháme do toho, jak tuto skladbu zahraje Shekukane Mason za doprovodu symfonického orchestru města Birminghamu pod vedením dirigentky Mirky Kažinité Tilly.

0: Klasik Praha.
1: Když se řekne modré housle, určitě se každému vybaví jméno našeho houslového virtuóza Pavla Šporcla. Zeptám se ho na jeho dcery, které zdědili geny po něm či po své matce, herečce Barboře Kodetové. Na to, jak dnes posluchači vnímají komorní hudbu i na jeho spolupráci s hoboistou Vilémem Veverkou. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Dlask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní.
3: Galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek vás srdečně zve na tradiční zahradní aukci, která se bude konat v naší galerii 4. června od 17 hodin. Před aukční výstavu si můžete prohlédnout od 21. května do 3. června. Vše na adrese GTH 2 Praha 6. Otevřeno denně od 11 do 18 hodin. Virtuální prohlídka na arthousehejtmánek.cz.
4: Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo, Kawasakiho růže. Co se dělo v zákulisí filmů, které zbožňují generace diváků? Jan Hřebejk v bilančním rozhovoru odhaluje zákulisí své tvorby, historky z natáčení i vlastní pochybnosti. Osobní, upřímné a jiskřivě zábavné čtení. Knihu U mě pořád dobrý seženete na palmknihy.cz.
5: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
6: Léto chutná v Itálii pokaždé jinak. Na espresso do Florencie, za večerní atmosférou do Neapole nebo za sluncem do Brindisi. Z letiště Václava Havla Praha můžete letět přímo až do 18 italských měst. Vyberte si z téměř 200 destinací na www.prg.aero.
7: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
8: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
9: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete.
12: S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Bamberští symfonikové vedení Jakubem Hrůšou dohráli druhou část cyklu symfonických básní Má vlast, tedy slavnou symfonickou báseň Vltava Bedřicha Smetany. Dohráli ve 3/4 na 5 a 2 minuty. A my se posouváme dál v našem dnešním odpoledním programu na Rádiu Klasik Praha. Tentokrát se budeme moci zaposlouchat do krásného zpěvu Lady Sandra za doprovodu Thomase Dunforda na loutnu. Uslyšíme totiž skladbu Johna Dowlanda, což byl loutnista a skladatel alžbětinského období, který vytvářel madrigaly i loutnové taneční skladby. A my uslyšíme melancholickou píseň, která patří k Dowlandovým nejznámějším. Kaňte mé slzy.

Miroslav Kejmar dohrál solo ve třetí části koncertu S-dur pro trubku a orchestr Josefa Haydna. Doprovázel komorní soubor České filharmonie pod vedením Petra Škvora. Nyní se přesouváme k tvorbě Leonarda Bernsteina a uslyšíme z jeho slavného muzikálu West Side Story část nazvanou Mambo. Je to jedna část ze symfonických tanců, které zkomponoval pro tento muzikál, a hrát bude Los Angeleský filharmonický orchestr.

0: Hudba v miléniu, slavná auditoria, z archivu osobností i hudba podle kalendáře jsou k poslechu také jako podcast.
1: Pravidelné pořady Rádia Klasik Praha bez hudebních ukázek najdete na službách Spotify a podcasty.cz.
2: Potřebujete rychle prodat nemovitost a nechcete čekat měsíce? S námi získáte peníze i hned a bez starostí. Vykupujeme byty, domy, pozemky i chaty. Prodejte jednoduše, rychle a bezpečně. Navštivte aaarealitnifond.cz.
3: Festival Krumlov letos slaví 35 let. Od 17. července do 8. srpna vás zve do labyrintu příběhů. Hudba, která vznikla před staletími, se tu potkává s dneškem. Velká jména, silné okamžiky, město, které zní. Objevte hudbu, kvůli které se zastaví čas, na www.festivalkrumlov.cz. Tento výjimečný kulturní zážitek vzniká za podpory Audi Česká republika.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Praho, připrav se na den, kdy bude všechno barevný. I ty. Barvám neutečeš, je tady. 20. června v Praze v parku Učeňku. Běh, barvy, smích a zážitek pro celou rodinu. Vem děti, kámoše, babičku, tady se neřeší čas. Tady se sbírají vzpomínky. Registrace na barvamneutečeš.cz. Tak pojďte do toho spolu. Oficiální partner akce Škoda Autobranka. Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda v Praze a v Náchodě.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
8: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

Dozněla předehra k opeře Wilhelm Tell Joaquina Rossiniho. Hrál Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka. My se ale nyní přesuneme až do období baroka a uslyšíme sonátu D-moll pro zubcovou flétnu a basso continuo Georga Friedricha Händla. Solo má Michaela Koudelková, doprovází ji Monika Knoblochová na čembalo, Libor Mašek na barokní violončelo a Jan Krejča na teorbu. Společně zahrají třetí část zmíněné sonáty.

To byla Michaela Koudelková, skvělá hráčka na zobcovou flétnu a také skladba Georga Friedricha Händla, sonáta D-moll pro zobcovou flétnu a basso continuo. Tím basem continuem byla hra hráčů Moniky Knoblochové, Libora Maška a Jana Krejči. Nyní je 17 hodin a 18 minut a my budeme moci vyslechnout skladbu našeho autora Františka Xavera Duška. Třetí část jeho symfonie G-dur nám zahraje soubor Helsinki Barok Orchestra pod taktovkou Apa Häkkinenä.

Dozněla hudba Františka Xavera Duška, Helsinky Barok Orchestra, tento soubor pod taktovkou Aapa Heikkinena, dohrál třetí větu Duškovy symfonie G-dur v 17 hodin a 20 minut. A my se ještě před půl šestou přesouváme k tvorbě velmi moderní, neboť uslyšíme hudbu k počítačové hře The Witcher 3 Wild Hunt. A uslyšíme tedy hudbu Marcina Přibyloviče a Nikolaje Strojnského.

0: Klasik Praha.
1: Kdybych měla svého hosta charakterizovat jedním slovem, tak je to všestrannost. Je skladatel, dirigent, klavírista, píše symfonie, koncerty, opery, balety, scénickou nebo i filmovou hudbu. A aby toho nebylo málo, tak ještě krásně maluje. Prostě renesanční člověk, kterým je Jan Kučera. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
4: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Nenechte si ujít skvělé nabídky Visku pro vaše venkovní i vnitřní prostory. Sleva až 70% na široký výběr výrobků. Nabídka platí od 20. do 26. května 2026. Více na jisk.cz. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.

Fantazii na téma písně Greensleeves, tedy skladbu Ralpha von Williamse, nám zahrál soubor The New Queen's Hall Orchestra. Vedli jej Barry Wordsworth. My se zaposlouchali do známé melodie, kterou možná také znáte v podání Marty Kubišové. Následující skladba je také pěveckou skladbou, která ukáže, jak skvěle Paolo Bordogno zaspívá árii Madamina il catalogo e questo. Je to árie z opery Don Giovanni Wolfganga Amadea Mozarta. Zpívat bude Paolo Bordogno za doprovodu orchestru Filharmonika Arturo Toscanini pod vedením Francesca Lanzilota.

1003 ma tra queste contadine, cameriere, cittadine,

Paolo Bordogna dospíval slavnou árii z opery Don Giovanni. Madamina il catalogo e questo znělo i díky doprovázejícímu orchestru. A tím byla Filharmonika Arturo Toscanini. Dirigentem byl Francesco Lancilota. 17 hodin a 39 minut jasně naznačuje, že už za chvíli bude končit naše dnešní odpolední nabídka. Ale máme pro vás i nabídku večerní hudby a o té budu mluvit za chvíli. Po skladbě Maurice Ravela. Z cyklu Zrcadla vám nabízíme Bárku na moři v podání Beatrice Rani.

Beatrice Rana nám zahrála Bárku na moři, skladbu Morise Ravela z jeho cyklu Zrcadla. A pokud máte rádi klavírní tvorbu, pak by vám jistě neměl uniknout další díl pořadu Švédský stůl, který vysíláme dnes ve 22 hodiny. Stanislav Předota vás v tomto pořadu pozve k poslechu preludií pro klavír Claude Debussyho. A kromě poslechu těchto preludií se také leccos se zajímavého o Claude Debussym i o této skladbě dozvíte. Ovšem dozvíte se zajímavé věci i v jiných pořadech, které vám nabídneme v dnešním večeru. Například už v 7 hodin večer, tedy v 19, na vás čeká Mirka Časarová, aby vás seznámila s Janem Kučerou. Tohoto českého dirigenta, skladatele a klavíristu možná znáte, ale možná spíše jen z oficiální stránky. A oficiální stránka není celý Jan Kučera. Mirka Časarová si bude s Janem Kučerou povídat o jeho zálibách a pochopitelně tak trochu budete moci nahlédnout i do jeho soukromí. A ve 20 hodin dnes večer pak máte šanci poslouchat další z našich koncertů bez smokingu. Tentokrát vám nabídneme hudbu Jana Křtitele Krumholce. Bude to koncertantní symfonie F-dur, B-dur a také dvě symfonie, symfonie F-dur a G-dur. Jako solisté vystoupí Vojtěch Spurný, Hanna Millerová a doprovázet je bude Pražská komorní filharmonie, tedy dnes Prague Filharmonia, a to pod vedením Jaroslava Krčka. Kromě těchto pořadů se budete moci zaposlouchat i do spousty dalších pěkných skladeb dnešního večera. Například už za chvíli to bude první věta symfonie číslo 3 S-dur Rýnské Roberta Schumana. Filip Sichra vám přeje pěkný sobotní večer.

0: S jarem se probudila svěžest.
1: V Amorínu vás přeneseme do Itálie s naším řemeslným gelato. Sametově krémovým a jemně tvarovaným do květiny.
0: Ochutnejte intenzivní chuť našich ovocných sorbetů nebo osvěžující a neodolatelné ledové nápoje.
1: Dopřejte si jarní eleganci s pravým italským gelato. Amorino. Umění italského gelata.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená, smažák!
4: Říkej!
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
7: Klasik Praha.
8: Klasik Praha.

0: Při prodeji nemovitosti rozhodují detaily. Správně nastavená cena, kvalitní prezentace a zkušenost, která dokáže celý prodej dovést k nejlepšímu výsledku. Makléři Century 21 patří mezi nejlépe připravené odborníky na trhu a stojí za nimi 50 let zkušeností světové značky. Řešíte prodej nemovitosti? Jsme tu pro vás. Century21.cz.
1: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
0: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
3: Topcentrum.cz Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz www.topcentrum.cz
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
5: Posloucháte Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?

0: Krásný dobrý den, naši milí posluchači, jste na těch správných vlnách a v ten správný čas, protože začíná pořad Na osobní notu s Mirkou Časarovou. Kdybych měla vybrat jenom jedno slovo, které charakterizuje mého dnešního hosta, tak to asi bude všestrannost. Pohybuje se samozřejmě v hudební oblasti, ale je v ní velmi rozkročený do všech možných stran. Je to dirigent, skladatel, klavírista. Jako skladatel má na svém kontě symfonie, opery, koncerty, scénickou i komorní hudbu, balet, ale také filmovou hudbu. Jako dirigent spolupracuje s předními orchestry a pokud se nepletu, tak i skvěle maluje. Dnes se mnou ve studiu sedí renesanční člověk Jan Kučera. Honzo, vítej.
1: Děkuju za pozvání, dobrý den.
0: Honzo, kým se cítíš nejvíc?
1: No, jako těch inspirací, Mirko, nebudu přestírat, že se neznáme, že si tykáme, protože jsme spolu taky dělali několik projektů, tak já si myslím, že se všechny hezky doplňují. A to je to, co mám já rád, vždycky si odskočit do toho světa skladatelského, do světa dirigentského. Snažím se udržovat i jako klavírista, jak jsi zmínila, protože to je můj nástroj, na který hraju v podstatě od dětství, od 3 let. Tak všechno tohleto se navzájem inspiruje a ovlivňuje.
0: Když skládáš, přináší ti to třeba stejné pocity, jako když diriguješ, nebo je to tam jiné?
1: No, já bych řekl, že oba dva ty obory jsou docela asociální, že dirigent je sám, skladatel je taky sám. Dirigent jede na zkoušet nějaký program, je na hotelu sám, dopoledne je zkouška, odpoledne jsem vždycky využíval nebo využívám na tom hotelu právě ke psaní, protože je potřeba ten čas využít. No a když mám teda komponovat sám, tak skutečně si ten den naplánuji, takže prostě v 8 vstanu a začnu psát a někdy najednou je půlnoc a ani nevím, jak se to stalo, protože je tam jakýsi eifr nebo taková vášeň prostě, že zapomenu na čas a je potřeba to prostě vysedět. Vezme si to hodně času.
0: A vyhovuje ti to být sám? Jsi spíš samotářský typ nebo jsi společenský?
1: Já jsem, můžu říct, společenský typ. Samozřejmě mám rád lidi, mám rád život, muzikanty, herce. Prostě to je potřeba samozřejmě kompenzovat. No právě to je ten čas strávený o samotě mnoha dní a mnoha hodin, tak je potřeba na ten život opravdový nezapomínat.
0: A dokážeš si ho užít, ten opravdový život?
1: No samozřejmě. A samozřejmě je to tak, že potom je to krásná taková odměna za to, když ta hudba zazní s kolegy živě, to na pódiu zahrajeme a třeba to i hrají rádi, tak to je samozřejmě skladatel v 7. nebi. A když se to líbí i lidem a dají mi to třeba najevo, no tak to je, co si víc přát, to je nejhezčí odměna.
0: Pojďme teda začít rovnou poznat Jana Kučeru takového, jaký se neprezentuje neustále na pódiích nebo ve svých skladbách. Jak odpočíváš nejraději?
1: No bude to znít možná banálně, ale prostě ta muzika mě naplňuje pořád. Já to beru i jako svého koníčka a prostě to je, myslím, že největší štěstí, když nedělá něco, co nebere jako práci nebo zaměstnání. Já to takhle skutečně mám a jako snažím se samozřejmě nějak relaxovat, malinko třeba sportovat, ale tam jsou velké rezervy, ale opravdu ta muzika mě naplňuje od rána do večera a řekl bych, že s přibývajícím věkem ta vášeň se ještě stupňuje, že skutečně se dokážu, řekl bych, víc a víc dojmout hudbou, kterou slyším a užít si ji jako posluchač, jako třeba řadový posluchač, nesnažím se jí za každou cenu analyzovat jako dirigent nebo skladatel. Nechat to na sebe zapůsobit prostě.
0: My jsme si v úvodu pouštěli první větu ze tvé první symfonie, kde vznikl popud napsat symfonii. Bylo to na zakázku, anebo to byla třeba tvoje touha

0: anotaci, kterou jsem k té jednotlivé větě napsal. Lze to dohledat. Prostě ta hudba v tomto případě popisuje nějakou konkrétní situaci nebo děj.
1: My jsme poslouchali v podání Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který si ty dirigoval, první větu, která se jmenuje Šumava umírající a romantická. Tak co v této větě umíralo a bylo romantické?
0: Tato věta je jaksi volně podle Josefa Váchala, což byl samozřejmě spisovatel, malíř, který měl k Šumavě krásný vztah a vytvořil knihu, která se takhle jmenuje. Takže já jsem si tedy ten název od něj vypůjčil, je to jakási podsta nebo reminiscence na tuhletu jeho tvorbu váchalovskou, kdy ta Šumava je taková stará, pradávná, pralesní, trošku strašidelná a ten Váchal to v těch obrazech má. Když se na ty obrázky podíváte, tak oni jsou, tam to vždycky z toho křoví vystupují nějaké strašidlo třeba, je to velice magické, bych řekl. Takže to je taková ta stará, starobylá Šumava, v podstatě bez lidí, v podstatě to je jenom ta příroda.
1: Tak pojďme teď k další tvé hudbě. Máme tu první větu z klavírního koncertu. Opět Symfonický orchestr Českého rozhlasu, ale Jan Kučera, ne co by dirigent, ale co by klavírista.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla první věta z klavírního koncertu, který napsal Jan Kučera, ten se také chopil klavírního partu. Společně s ním jsme poslouchali Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který dirigoval Tomáš Brauner. Honzo, napsal jsi to schválně těžký?
1: Řekl bych, Mirko, naopak. Napsal jsem si to tak, aby se mi to dobře hrálo. A já přiznávám, že skutečně nedosahuju virtuozity typu Lukáše Vondráčka geniálního, který by tady ten koncert zahrál prostě v podstatě z listu. Já jsem chtěl prostě si to zahrát sám z toho důvodu, že nechci zanedbávat klavír, tak jsem poprosil svého milého kolegu Tomáše Braunera, se kterým se známe strašně dlouho ještě od konzervatoře, a ten to skvěle natočil. Tak já jsem samozřejmě s určitým ostychem předstoupil za ten klavír před kolegy ze Sočru, se kterými se taky znám strašně dlouho, a děkuji jim tímto za trpělivost. Tak občas jsme stříhali, protože přece jenom jako hrát na klavíry potřeba fakt na to cvičit, a potom už třeba při 5., 6. jaksi klapce nebo červené, když natáčíme, tak už ty síly ubývají. Vlastně nemám prostě tu rutinu, jako mají virtuózové, tak nějakým způsobem se nám to snad podařilo natočit. Já si myslím, že ten koncert je takový hravý, rozverný. To byla moje představa.
0: Pojďme teď na chviličku k Janu Kučerovi jako skladateli, protože je spousta věcí, které by mě zajímaly. Ty jsi říkal, že to musíš vysedět. Takže to není tak, že by tě pán Bůh najednou obdařil nějakou myšlenkou, nějakou inspirací, nějakým nápadem. Ne, prostě si fakt sedneš k tomu stolu nebo k počítači, nebo nevím, jak pracuješ, a opravdu se to začne rodit, když začneš pracovat?
1: No, ono to je taková hezká romantická představa, že ty skladatelé mají můzy a že to k ním přijde ze zhora a mluví odkud. Ano, do určité míry jsou tam věci, které jsou nevysvětlitelné, kdy prostě něco nám jako přijde, nějaký motiv. Já třeba mám takový systém, že jdu po ulici a třeba fakt se nějaký motivek se mi tam objeví někde, tak si to hned natočím na telefon, abych ho nezapomněl, ale potom samozřejmě s tím motivkem je potřeba pracovat a skutečně ho rozvinout, aby třeba to dalo dohromady nějakou smysluplnou větu. Samozřejmě je pěkné, když mám zakázku nebo objednávku na tu skladbu, ať už třeba na balet nebo na operu, a už vím konkrétně, jakou situaci třeba tou hudbou mám vystihnout. Což je vždycky dobře, když spolupracuji s choreografem, který má třeba představu, co se tam přesně odehrává, a dá mi jakýsi návod, jakési libreto, že teď potřebuju třeba 3 minuty souboj mušketýrů, řeknu. Tak to už se mi vlastně dobře potom naplňuje, že nemůžu jako jenom tak fantazírovat, psát si cokoliv, ale ctít to libreto. Tak to je hezký návod. To je stejně taková hudba k filmu třeba.
0: Přichází třeba nejprve ta melodie, nebo přichází už nějaký, že to píšeš pro konkrétní nástroje, které třeba zrovna vystihnou tu situaci?
1: Řekl bych všechno dohromady, a strašně rád vidím za těmi konkrétními nástroji konkrétní lidi a pokud možno své přátele, protože je jich spousta okolo mě, k mé velké radosti, virtuózů svého nástroje. Takže už když píšu tu kuličku, já píšu všecko v ruce, jsem takový trošku staromódní, nepracuji s počítačem, tak už za tou notou vidím toho konkrétního přítele, který to bude hrát. Tak to je hrozně inspirativní.
0: To znamená, že pak tvoje rukopisy někdo přepisuje třeba jako do počítačů,
1: ano,
0: a takhle?
1: Ano, já mám notografa vynikajícího Matěje Vodu, kterému pošlu skeny, on mi potom posílá už hotové noty ke korekturám, je potřeba už to jako doladit technicky, a mě to takhle prostě vyhovuje, je to svým způsobem dobré soustředění, ten papír a tuška pro mě.
0: Píšeš vždycky na stejném místě, třeba já nevím, doma u stolu máš své místo, anebo můžeš psát i na těch hotelích právě, nebo třeba, já nevím, v restauraci?
1: No, potřebu k tomu samozřejmě klid, to je určitě, asi ta pracovna moje je ta nejzásadnější, ale samozřejmě potom, když už třeba tu skladbu mám načrtnutou nějakým klavírním, řekněme, výtahu, a mám ji pak instrumentovat pro symfonický orchestr, tak to už je taková trošku víc technická práce, než ta jaksi tvůrčí, skladatelská. Samozřejmě i při té orchestraci tam přibývají protihlasy a hrajou si s barvama nástrojů a tak dále, ale už mám ten návod, už mám jakousi skicu, tak na to už vlastně nepotřebuji až takový klid.
0: Pojďme si tedy teď poslechnout opět nějakou tvoji hudbu. Máme tu tvůj houslový koncert, na housle hraje David Pokorný, a společně s Davidem Pokorným posloucháme Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Vše diriguje Jan Kučera.

0: Na Radiu Klasik Praha nám dozněla třetí věta z houslového koncertu, který napsal můj dnešní host. Tím je skladatel, dirigent, klavírista, prostě renesanční člověk Jan Kučera. Na housle hrál David Pokorný a s Davidem Pokorným jsme ještě poslouchali Symfonický orchestr Českého rozhlasu, vše pod taktovkou Jana Kučery. Honzo, dalo by se říci, který žánr píšeš nejraději? Máš něco svého oblíbeného?
1: No, ono se to, ty žánry, tak v mém případě trošku tak prolínají, míchají. Samozřejmě budu psát trošku v jiném žánru hudbu pro filmovou detektivku a jiná hudba bude pro, řekněme, dětské představení nebo pro divadlo, které má být rodinného charakteru. Třeba jako jsme teď dělali nedávno v Národním divadle Barona Prášila. Tohleto představení samozřejmě všechny zvu, ačkoliv je vyprodané teďko k mé velké radosti, ale myslím, že v další sezóně už zase ty lístky budou. Tak tam se ty, zrovna tady v tom konkrétním představení, se ty styly docela míchají. Je tam i hudba, řekněme, taková postromantická, kterou mám nejradši. Samozřejmě využívám ty prvky 20. století všech těch skladatelů, které miluju. Ono se to prostě navzájem tak všecko ovlivňuje a navazuje. Myslím si, že říkal bych tomu plagiátorství, nebo že člověk někoho vykrádá, ale řekl bych, že chytří skladatelé všichni si brali to nejlepší z těch velkých mistrů, kteří byli před nimi. A já se za to nestydím se hlásit k těm mistrům, který miluju a který jako uvádím i jako dirigent samozřejmě, takže potřeba ty partitury znát do poslední noty. A takže žánry, nevyhýbám se žádným žánrům. Mám rád jazz, mám rád i do jisté míry folklor, prostě všechno tam lze vystupovat.
0: Já na tobě nesmírně obdivuju, že i ty té nejmenší formě dáš tu největší péči. Já mám totiž s tebou spojenou krásnou vzpomínku. Jela jsem se svým kolegou autem a on mi říkal, a teď ti něco pustím. A zazněla, a kam jde cesta.
1: Aha.
0: A to bylo moje první setkání s tebou a já jsem mu říkala, Ježišmarja, to je něco tak překrásného, to mi musí zahrát někdo na pohřbu. A kolega říká, víš, a to je vlastně jenom taková v uvozovkách obyčejná písnička, scénická hudba k jedné divadelní hře a naspíval to Adam Plachetka, ano. Fantasticky nahrál to Epoch Quartet a Adam Plachetka už si to tu vybral jako skladbu, už to tady pouštěl, Dan Klánský mi to pouštěl, takže prostě je to vlastně malá píseň, ale pro mě nabrala gigantických rozměrů.
1: Tak to mám radost, děkuji za kompliment. Skutečně to byla původně písnička pro divadelní představení Jepes vršku, které jsem psal pro divadlo Na Jezerce, se kterým taky spolupracuji už mnoho let. Už jsem tam dělal asi 10 nebo 11 scénických hudeb v průběhu těch let. S Honzou Ručinským velmi rád spolupracuju a vždycky v tom představení byla třeba nějaká písnička. Tak tady to zpíval toho Jepého Radek Holub tehdy a říkal, no, když se dozvěděl, že to má zpívat po něm Adam Plachetka, tak říkal, no, tak mu pošli tu referenční nahrávku, ať ví, jak se to má zpívat. Tak to já mám rád, že se ti líbí. Ona je opravdu dojemná, ten text je dojemný, ano, a jsem rád, že jsem tou hudbou mohl textu posloužit.
0: Ano, to si řekl moc krásně, protože mám pocit, že u tebe v hudbě postrádám, a to v dobrém slova smyslu, takové to ego. Protože hudbě by se opravdu mělo často sloužit. Jaký je tvůj názor na to?
1: Děkuji opět, že to říkáš. Já se snažím myslet na posluchače. Nezastírám to. Jsou skladatelé, kteří říkají, že jim to jedno, jestli se to lidem líbí nebo ne, a píšou si pro sebe. Já jim to do jisté míry nevěřím, protože každý toužíme po úspěchu a aby naše práce byla vidět. Takže to mi přijde občas trošku nabubřelé, nebudu nikoho jmenovat, ale prostě ty hlasy občas lze zaznamenat. Já se snažím o to, aby ta hudba byla sdělná. Prostě to je, myslím, asi to slovo, které to vystihuje nejvíc, aby nebyla příliš přeintelektualizovaná. Hudba má tu moc právě, aby nás přenesla do nějakých jiných světů, než jenom do toho, který žijeme my, a dala prostor fantazii. Tak to si myslím, že je jeden z úkolů hudby.
0: Ty jsi i častým autorem filmové hudby. Máš za sebou teď, myslím, dva velmi skvělé projekty, které zabodovaly i, alespoň myslím, jeden z nich zabodoval na, nebo oba dva na Českých lvech. Teď bylo předávání. A to byl film Máma a Life. Oba dva jsou s Jiřím Strachem, teď si nejsem jistá.
1: Ano, oba dva režíroval Jiří Strach. K mé velké radosti si mě vybral jako skladatele už zase do dalšího projektu. A to byl náš první film. Ten film Máma, já si myslím, že se velice povedl. Nešel do kin, byl to teda televizní film, ale myslím, že ty ohlasy jsou nad očekávání krásné, protože ten film řekl bych, je velice dojemný a citový. Myslím, že takových filmů už se tolik netočí. Myslím, že má trošičku inspirace filmy Karla Kachyni, což mi i ten Jirka říkal, že to má být kachyňovský film, a podle toho vlastně i mě požádal o tento druh hudby, která má být dojemná, ale zároveň i vlastně v podstatě romantická, protože ten příběh, pokud si ho posluchači vybaví, tak je vlastně do jisté míry dobrodružný, ale bohužel smutný.
0: Jak vzniká filmová hudba? Ty můžeš psát vlastně, že ti jenom řekne, ať je to dojemné, anebo už třeba vidíš nějaké konkrétní scény a můžeš na ně tvořit tu hudbu, aby právě mohla lépe sloužit.
1: No, vzniká to tak, že já dostanu sestříhaný film na flashce nebo do počítače bez hudby. Už tam je všechno, dialogy, potom se třeba přidávají už jenom ruchy další, ale tady ten syrový materiál já dostanu s timecodem a v podstatě doma každou tu vteřinu řeším, co se tam vlastně jako by mohlo hudebně odehrávat a co by mohlo, znova použiju to slovo, posloužit tomu filmu nebo té situaci, aby hudba tam, kde má zaznít naplno, tak aby zazněla naplno, tam, kde má být jenom v podkresu, aby nerušila dialogy. Takže je to taková trošku mravenčí práce, která si vezme taky spoustu času, a potom na tom výsledku je to snad znát, že je tomu daná ta péče. Já se o to snažím, aby každá ta vteřina tam měla nějaké opodstatnění. A takže zkouším si tam nasazovat takzvaně různé hudby svoje. Někdy ku podivu třeba do dojemné scény může být hudba veselější, do kontrastu. Tohle to všechno v tom filmovém jazyce funguje nádherně, ty kontrasty. Takže vždycky mě ale překvapí, jakým způsobem obrovským ta muzika ovlivní to, na co se díváme. Když si to pustíte, zkuste to někdy doma si pustit jakýkoliv film úplně bez zvuku nebo bez hudby, tak se na to kolikrát skutečně nedá dívat. A hudba fakt má tu moc to nevyslovitelné vyslovit nebo doslovit, posloužit příběhu opět.
0: Ano, je to tak a úplně může změnit názor na tu situaci.
1: Absolutně.
0: Může to být nějaká tragédie, a když tomu pustíš groteskní hudbu, tak je z toho najednou groteska.
1: Přesně tak, přesně tak. A tohle to mě na tom strašně baví. My jsme měli s Ondřejem Brouskem i takový pořad, s Vokem jsme dělali pořad pro děti, kde jsme měli plátno a orchestr živě hrál různou hudbu na stejnou smyčku, na stejnou situaci. A bylo to někdy jako velká legrace, protože ta scéna se úplně promění.
0: To muselo být obrovský úspěch, obzvlášť třeba u dětí.
1: Ano, smáli se naší radosti.
0: Jsi také autorem ticha, řekneš, a tady na tu scénu nebude žádná hudba? Nebo to je věc režiséra?
1: Samozřejmě, my s režisérem o tom diskutujeme a to ticho je samozřejmě úplně perfektní výrazový prostředek, nechat ty herce to dovyslovit, dohrát, ale o to víc potom třeba ta hudba vynikne, když zazní. Jeden z příkladů je třeba film Trosečník s Tomem Hanksem, když si vybavíte, tak on se ocne sám na ostrově a tam nezní vůbec žádná hudba, je tam jenom šum moře a maximálně křik ptáků, ale v jeden moment Alan Silvestri tam tu hudbu použil na pár vteřin a má tam obrovský efekt, tak jenom. Tak to je jeden takový příklad, jak lze s hudbou pracovat.
0: A my si teď pustíme filmovou hudbu. Je to film Máma, autorem je Jan Kučera.

0: Na Radio Klasik Praha nám dozněla filmová hudba. Jednalo se o ukázku z filmu Máma. K němuž psal hudbu můj dnešní host, kterým je skladatel, dirigent, ale také klavírista Jan Kučera. Honzo, já jsem se také chtěla zeptat, už se ti někdy stalo, když jsi dirigoval, že ti třeba vylítla taktovka, nebo jsi někoho praštil, nebo jsi ji zlomil?
1: Všecko, co si vyjmenovala, se mi stalo. Samozřejmě potom člověk na to vzpomíná jako na humornou historku, ale v ten okamžik to vtipný úplně není. Několikrát mi vypadla taktovka z ruky, nebo jsem zavadil o pult, tím pádem vypadne. Teďko nedávno celkem se mi stala úplně šílená věc, že jsem máchnul rukou a vypadl mi manžetový knoflíček. Z nějakého důvodu se uvolnil a letěl jako projektil prostě do violončela, které bylo hned u mě. Takže malé poškození nástroje, naštěstí to spravila láhev dobrého vína pro kolegu a nezlobil se, nebylo to nějak fatální, ale trošku mě zatrnulo, protože ty nástroje jsou drahé a nerad bych poškodil. Samozřejmě teď byl taky případ, že dirigent vyrazil solistce housle z ruky, tak to je to možná trošku horší, ale...
0: Protože ty housle byly za několik milionů.
1: No samozřejmě, no. Takže to jsou takové okamžiky, které prostě se na koncertech dějí a když to není nějak fatální, tak je to vlastně potom vtipná historka.
0: Já si pamatuju, že zhruba před 2 rokama na mě vyskočila šílená fotka na Facebooku, ty a obě ruce zlomené. Co se tenkrát, prosím tě, stalo?
1: Stalo se, všichni říkali, tak ty jsi jel na kole, nebo jsi lyžoval, ne. Já jsem bohužel hrál v kostele na varhany a ta lavice nebyla jaksi upevněná, no, takže prostě při hře na varhany, i to je rizikové povolání. Jako, to je samozřejmě historka, kterou člověk jen tak nevymyslí, no, ale jako, ano, samozřejmě to vyřadilo z provozu na několik měsíců, ale nebylo to nějak komplikované naštěstí, takže jsem se brzo vrátil jak k piánu, tak dirigování.
0: Tak zaplať pán Bůh, a no. Prosím tě, co jsi v tu dobu dělal?
1: No tak co lze tak dělat, no, tak jako musel jsem se k tomu nějak prostě postavit, je to samozřejmě nehezká situace, tak jsem snažil se odpočívat a číst, a nějak to prostě přečkat a těšit se na to, že to bude v pořádku.
0: Takže můžeme říct, že jsi nabíral síly do dalších
1: projektů. Je to tak.
0: Ty jsi hovořil o tom, že hudba je tvůj koníček, ale ty máš ještě jeden velký koníček a tím je malování. A vím, že tvoje obrazy jsou opravdu nádherné, že by se s tím z fleku mohl živit.
1: No, děkuji, já si to teda nemyslím. Já si myslím, že maluju tak jako pro radost, si amatérsky, zkouším všechny možné styly, všechny možné náměty a já skutečně obdivuju, když někdo umí malovat a baví mě chodit do těch galerií. Teďko nedávno jsem si udělal takový soukromý studijní výlet do Florencie, třeba vidět fakt jako na vlastní oči ty velký mistry, namalovat ruku, prostě není jen tak, aby vypadala jako ruka, tak to neumím, nebo portrét, to vůbec ne. Tak já se tím snažím tak prostě bavit. A pokud to dělá radost i někomu dalšímu, komu třeba potom ten obrázek věnuju, tak o to je hezčí.
0: A jak k tobě malování přišlo?
1: Asi před 10 lety já už jsem to tak nějak plánoval a tak jsem zkusil si koupit prostě plátno a barvičky a v podstatě to doporučuji každému, protože to je hezká relaxace, hezká tvůrčí činnost, protože dneska jsme pořád ovlivněni mobilama a koukáme se do obrazovek, to nám bere spoustu energie, to nám bere čas, ale když zkusíte být sami se sebou a vytvořit obrázek jakkoliv, tak je to pěkný, je to pěkná činnost tvůrčí.
0: A posloucháš u malování také hudbu?
1: Ne, miluju, když je to v tichu a na chvilku si od hudby odpočinu. I to je vlastně součást mé práce, protože je to určitá duševní hygiena.
0: A posloucháš někdy hudbu jako, já nevím, v autě, třeba když jezdíš v autě, co, posloucháš hudbu nebo už si skládáš něco v mysli anebo raději mluvené slovo?
1: No tak sluší se říct, že v autě poslouchám Radio Klasik, to mám na předvolbě číslo 1, ale to fakt nelžu, to tak je.
0: Tak to
1: no,
0: jsme rádi.
1: Pak tam mám samozřejmě i další stanice s různými dalšími žánry, takže mě to baví tak přepínat. No ale takže v autě, ano, to se řekl úplně přesně, to je taková možnost, kde je člověk sám a je jako možnost si to užít, tu skladbu. Klasická hudba má trošku tu nevýhodu při poslechu v autě, že je dynamická hodně a že třeba v těch symfoniích najednou je pianissimo a není to úplně třeba konkrétní. Tak dobře, ale poslouchám hudbu pořád, vlastně pořád, ano.
0: Vy máte teď za sebou nádherný koncert, benefiční koncert pro nadační fond Magdaleny Kožené. Jmenoval se Rytíř talentu. Kdo je pro tebe rytíř v hudbě? Vidíš se ty sám sebe jako rytíře?
1: No to ani ne, ale jako oni mě přisoudili tento titul, já se samozřejmě z toho velice těším a nejsem sám jako rytíř talentu. Vlastně rytířem talentu může být kdokoliv, kdo se věnuje dětem, kdo rozvíjí, podporuje jejich talent, třeba hudební. Samozřejmě ne všechny ty děti se tím budou živit, budou to dělat profesionálně, ale těch benefitů, které hudba přináší, je strašně moc a je to znát, prostě je to nádherný vynález. Já bych řekl, že to je největší vynález lidstva, ta muzika, protože, jak už jsem řekl, oprošťuje nás od těch jako všedních věcí, od těch přízemních věcí, tak Rytíři talentu je zrovna ten bohulibý projekt, kterého jsem rád součástí. Samozřejmě na to je navázán projekt ZUŠ Open, který probíhá po celé republice, tak mě to strašně těší, že tam to jsou tisíce dětí z celé republiky, které se věnují hudbě.
0: Ano, je fakt, že Česká republika je v tomhle naprosto výjimečná, jedinečná a zaplať pánbůh za to, je ano. To úžasné. Honzo, my máme před sebou léto, prázdniny, plánuješ tam nějakou dovolenou?
1: Určitě, samozřejmě, tak o toho jsou prázdniny, o toho je léto, už se těším, až u táboráku budu hrát na kytaru, protože to je jeden z takových mých rituálů letních a vždycky to je moc fajn.
0: A hraješ nedvědy?
1: Samozřejmě, hraju všecko, hraju tím tábornickým způsobem, jo. Jako kytaru, samozřejmě, takže všechny ty hity letní tam musí zaznít a je to vždycky krásné, když jako všichni zpívají, nebo když je tam ještě další kytara, tak to je moc hezký. No ale samozřejmě mě čeká ještě pár dalších úkolů, o těch prázdninách musím psát další hudbu, takže to mě čeká, no, odpočinek, ale i práce.
0: Tak to je, myslím si, ta nejlepší kombinace, jaká může být, protože když je něčeho moc, tak nám chybí to druhý a když je toho zase málo, tak prostě je ano. to tak. Když je to takhle v rovnováze, tak je to ideální. Ano. Takže ti moc přeju, aby jsi měl nejenom krásné léto, ale aby ta rovnováha byla pořád. Žádné zlomené ruce už
1: ano,
0: nikdy.
1: Děkuji.
0: Jenom krásná hudba. Já se budu těšit na další tvoje projekty, na další tvoji skvělou muziku. My náš dnešní díl uzavřeme opět filmovou hudbou a je tu film v režii Jiřího Stracha s hudbou Jana Kučery a je to Life.
1: Ano, to je celkem nový film, taky šel do televize, nešel do kin. Těžké téma, v podstatě o sebevraždě, takže to je jako velice temné téma, ale já doufám, že prosvětleno nějakou nadějí, takže nebudu prozrazovat tu zápletku, každý si ten film může najít i třeba na i vysílání České televize. Tak to je jedna z mých dalších spoluprací s tím Jirkou, já si toho moc vážím.
0: Byla tam zadaná depresivní hudba, nebo je tam hudba i vlastně veselá?
1: Veselá bych neřekl, ale trošku jsme tam šli do kontrastu právě s tím závažným tématem do hudby, řekl bych, nadějeplné. To je možná to slovo, že to není jenom prostě deprese a nějaký smutek. A tohle to je prostě jeden z těch výrazových prostředků hudby, že má tu moc to udělat, najednou tu scénu třeba trošičku prosvětlit.
0: Dobře. Já ti děkuji za prosvětlení dnešního dne.
1: Já děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače.
0: My se loučíme filmovou hudbou Live. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Loučí se s vámi Mirka Časarová a
1: Jan Kučera.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, mám problém. Potřebuju kontejner, ale je tu fakt úzká ulička.
0: A tomu říkáte problém?
2: Jsme Siegel. Naše auta se dostanou všude. www.siegel.cz
3: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz
4: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. S novinkou Natura Presto se snadno a přírodně zbavíte slimáků na své zahradě. Vaši letošní úrodu zachrání Presto.
3: Zafido.e-shop.cz Partner pro vaši zahradu.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
11: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
12: Koncert bez smokingu vám přináší
11: Klasik Praha.
13: Dnešní večer bude patřit nástroji vpravdě královskému, harfě. A já vás tedy vítám u poslechu našeho večerního koncertu. Harfa patří k nejstarším a nejoblíbenějším strunným nástrojům. V podstatě je to diatonický nástroj, který bylo nutno průběhem staletí zdokonalovat. Jak se hudební řeč stávala složitější, prodělala i harfa řadu konstrukčních změn. Původní pokusy šly směrem k rozmnožení strun, to však vedlo k neovladatelnosti nástroje. Kolem roku 1720 se objevila harfa s jedním zářezem. Předtím se používala harfa bez pedálů, ale s možností přeladění jednotlivých strun pomocí malých háčků. Tento nástroj byl dobře znám v Evropě i v Čechách, a to hlavně v oblasti Nechanic. Tato harfa byla oblíbená i v lidové hudbě, a to ještě v 19. století i později. A právě s takovýmto podobným nástrojem se setkal autor dnešního večerního koncertu Jan Křtitel Krumholz v domě svých rodičů. V době, kdy pak přišel Krumholz do Paříže, byla hra na harfu velmi oblíbená ve šlechtických salonech. A tato záliba se šířila také nejen v Anglii, Rakousku, ale i Rusku, i v dalších bohatých evropských šlechtických sídlech dalších zemí. Nově zkonstruovaná harfa se stala vyhledávaným a oblíbeným nástrojem pro své zvukové kouzlo nejen při domácím muzicírování, ale dala se také použít v orchestru, hlavně v opeře. V této základní podobě pak vytrvala téměř 100 let, než Sebastian Erhard postavil sedmipedálovou harfu s dvojitým zářezem. Než ale k tomu došlo, uskutečnilo se mnoho dílčích vývojových pokusů o inovaci v dílnách proslulých pařížských harfářů. U všech těchto důležitých myšlenek byl po svém příchodu do Paříže přítomen i Jan Křtitel Krumholz, a to radou, pomocí i vlastními návrhy. Krumholz měl mnoho důvodů, proč se zajímal o konstrukční zdokonalení harfy. K realizaci svých hudebních představ a požadavků při koncertování mu totiž stále scházel vhodný nástroj, který by plně jeho představy splňoval. Krumholz vytvořil také vysvětlivky různých nových značek pro harfu. V předmluvách svých skladeb upozornil na praktické enharmonické možnosti a ve svých skladbách, hlavně sonátách, experimentoval s technickými modulačními možnostmi i s formou. Nové formové experimenty doporučoval i pro klávesové nástroje. Podle tehdejší praxe bylo totiž možno hrát skladby ad libitum, tedy dle libosti, sólově nebo s doprovodnými nástroji. U některých svých skladeb pak použil skordaturu, tedy přeladění nástroje. Rád také používal různé barevné kombinace s doprovodnými nástroji a nabízel i rozmanité instrumentální možnosti. Takovým příkladem jsou dvě kompozice dnešního večerního koncertu, Krumholzovy koncertantní symfonie Opus 5 číslo 1 F-dur a číslo 2 B-dur. Původně je napsal jako duo pro dvě harfy, ale druhým nástrojem mohl být také klávesový nástroj. Ke koncertantním nástrojům pak přikomponoval housle, flétnu, fagot, dva lesní rohy a kontrabas. Solové nástroje se tu pravidelně střídají ve vedoucím postavení a jsou proto vždy značeny o stupeň vyšší dynamikou. Koncertantní symfonie jsou tříveté a v předmluvě autor vyjádřil radost nad tím, s jakou lehkostí a vkusem se zhostila jeho vznešená příznivkyně, slečna Larivé, těchto skladeb, které jí věnoval. Tiskem obě tyto kompozice vyšly v roce 1779. My obě tyto skladby uslyšíme jako první dva hudební tituly dnešního večera. Druhými dvěma budou Krumholcovy symfonie opus 11 číslo 1 F-dur a číslo 2 G-dur pro harfu a orchestr, které se ovšem poněkud liší od předchozích koncertů. A to především tím, že tu nenajdeme obvyklé členění na orchestrální předehru, solo, orchestrální mezihry, kadenci a dohru. Harfový part tvoří podobně jako u sonáty organickou součást skladby a je prokomponován celou skladbou. Symfonie jsou tříveté a pro harfu skutečně virtuózní. Krumholc je věnoval své ženě Anne Marie, která je pak v průběhu dalších let mnohokrát provedla. Dnes bude harfový part ve všech zmiňovaných skladbách Jana Křtitele Krumholce ve večerním koncertu hrát harfenistka Hana Millerová-Jouzová. Spolu s ní účinkuje na nahrávce v prvních dvou titulech, tedy koncertantních symfoniích, Vojtěch Spurný, který se zhostil klavírního partu, a ve všech čtyřech skladbách je umělcům partnerem Pražská komorní filharmonie s dirigentem Jaroslavem Krčkem. Věřím, že s Krumholcovou hudbou strávíte skutečně příjemný večer a přeji ničím nerušený poslech.
11: Koncert bez smokingu
12: na Klasik Praha.

0: Ladíte Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Milí posluchači, na stanici Klasik Praha začíná pořad Švédský stůl, který pro vás pravidelně připravuje Stanislav Předota. Dnes si nejen poslechneme krásnou hudbu Claude Debussyho, ale připomeneme si také mistrovství Ilji Hurníka. Kromě neotřelé skladatelské invence a osobitého talentu literárního byl nadán také skvělým interpretačním darem a například právě podání jeho 24 Debussyho preludií je hodnoceno jako příkladné. Mně osobně se tato nahrávka také nesmírně líbí a rád se s vámi o takovouto lahůdku podělím. Termín preludium je odvozen z latinského preludere, tedy hrát před. Původně to byla většinou jakási předehra před něčím, ale díky tomu, že nebyla svázána přesnými pravidly, stala se posléze z preludia samostatná skladba, v níž autor může svobodně rozvíjet své hravé a jakoby improvizační nápady. Claude Debussy zkomponoval dva sešity Prélude pour piano, preludii pro klavír, mezi lety 1909 a 1912. Oba svazky mají po 12 číslech a jednotlivé skladby nesou obvykle poetický název, který odkazuje na náladu a charakter kusu. V původním vydání byly názvy preludií umístěny nikoli na jejich začátku, ale až na konci skladeb. Interpret se měl primárně ponořit do tónů a obrazů, jež v něm tóny vyvolaly. Název dle autora neměl být určujícím vodítkem interpretace, ale až ex post potvrzením dojmu, který hudba vyvolala. Preludia lze hrát jako celek i jednotlivě. Debussy i klavíristé, kteří je postupně premiérovali, hráli tato preludia ve skupinách po třech nebo po čtyřech bez ohledu na celkové pořadí v cyklu, které tímto nemá být považováno za imperativní. Interpretům pak skladatel dal ještě jednu důležitou radu. Při hraní preludií je především třeba zapomenout, že klavír má kladívka. Jako první si poslechneme preludium číslo 1 Delfské tanečnice, které má svou předlohu ve fragmentech antického sloupu, které byly objeveny roku 1894 u Apollónova chrámu v řeckých Delfách. Sloup byl původně asi 13 metrů vysoký. Na jeho hlavici s akantovými listy jsou tři téměř dvoumetrové ženské postavy tanečnic. Inspirace starověkem a jeho uměním je u Debussyho častá. Vzpomeňme třeba na preludium k Faunovu odpoledni nebo Syrinx pro solovou flétnu. Debussy tento sloup, respektive jeho fragmenty, nikdy neviděl ve skutečnosti. Měl možnost pouze prohlédnout si fotografie. Toto preludium vzniklo jako úplně první z celého cyklu. Tři tanečnice z antického sloupu najdeme také ve zvoleném tanci, sarabandě v třídobém taktu i v třídílné formě této skladby. Další skladbou s taneční tematikou je číslo 11 Pukův tanec, krátká scénka s postavou elfa ze Shakespeareovy komedie Sen noci svatojánské. Pukovu šibalskou povahu charakterizuje tečkovaný rytmus, arpeggia a trilky plné smíchu.

Preludium číslo 5 Kopce na Anna Capri je inspirováno městem na ostrově Capri u Neapole, přičemž někteří Debussyho životopisci zpochybňují, že vůbec někdy tento ostrov navštívil. V hudbě uslyšíme o zvuky zvonů a zazní citace dvou italských písní i úryvek Tarantely, živého italského tance. Zatímco italskou inspiraci najdeme u mnoha umělců, hudebníky nevyjímaje, zdá se, že toto je snad úplně jediná Debussyho skladba pro sólový klavír s přímým italským vlivem. Je to skladba plná světla, pohybu a přímočaré radosti. Po této slunečné skladbě si poslechneme preludium číslo 14 Suché listí. Představme si melancholickou nádheru podzimního západu slunce, kdy listí bezhlučně dopadá na zem a víří v občasných závanech větru.

cyklu Debussyho 24 preludií pro klavír nám nyní Ilja Hurník zahraje 3 preludia, která autor vedle sebe postavil patrně s vědomým dramaturgickým záměrem. Budou to preludia číslo 6 až 8, Stopy ve sněhu, Co viděl západní vítr a Dívka s vlasy jako len. Číslo 6, Stopy ve sněhu, je jednou ze skladeb, kde opravdu není známa žádná přímá skladatelova inspirace. Je ale pravdou, že obrazy šlépějí ve sněhu najdeme u vícera impresionistických malířů, včetně Claude Moneta či Alfreda Sisleyho. Skladba je to velmi intimní. Začíná motivem, který se pak opakuje po celou dobu trvání. Je to postup celého tónu DE a půl tónu EF. Můžeme v tom vidět pravidelné střídání pravé a levé nohy při chůzi ve sněhu. Je zajímavé, a patrně právě toto je autorův záměr, že tato šestá kompozice z cyklu a následující dvě čísla jsou výrazně odlišná a velmi kontrastní, co se technických nároků týká. Číslo 6, Stopy ve sněhu, patří k hráčsky nejsnažším. Následující číslo 7, Co viděl západní vítr, je naopak pravděpodobně technicky vůbec nejnáročnější skladbou z celé sbírky, a číslo 8, Dívka s vlasy jako len, je opět na provedení dosti jednoduché. My si tyto tři skladby v tomto pořadí nyní poslechneme. Nejprve zazní Stopy ve sněhu, hudba osamělosti a téměř bezútěšnosti.

Posloucháme tři nejkontrastnější preludia Claude Debussyho. Teď jsme slyšeli šesté preludium Stopy ve sněhu. Na něj navazuje jako záměrný kontrast nejnáročnější skladba celého cyklu sedmé preludium Co viděl západní vítr, které je bouřlivé a virtuózní. Název je inspirován postavou Zefíra, západního větru z pohádky Rajská zahrada od Hanse Christiana Andersena. Jehož pohádky měl Debussy rád.

Určitě nejznámější skladbou ze všech 24 Debussyho preludií je číslo 8 Dívka s vlasy jako len. Jehož incipit byl konkrétně u nás kdysi velmi spopularizován jako znělka televizního pořadu Nedělní chvilka poezie. Patří k velmi hraným skladbám a existuje také spousta úprav pro různá nástrojová obsazení. Je to skladba prostšího ražení a je inspirována básní ze sbírky Skotské písně z roku 1852 od Leconta de Lisle, držitele francouzského čestného neoficiálního titulu kníže básníků. Dívka s vlasy jako len je zde symbolem nevinnosti a naivity. Je zajímavé, že podobný název má i jedna z Debussyho dřívějších písní, ale hudebně spolu tato dvě díla nemají nic společného. Lyrická hudba Preludia, které nám nyní zahraje Ilja Hurník, je založena na pentatonickém modelu, je vlídná a vřelá.

Posloucháte pořad Švédský stůl na stanici Klasik Praha. Dnes vám Stanislav Předota představuje nahrávku Debussyho preludií ve vynikajícím podání Ilji Hurníka. Právě dozněla velmi známá Dívka s vlasy jako len. Španělský skladatel Manuel de Falla jednou poslal Debussymu pohlednici, na níž byla La Puerta del Vino, vinná brána, jeden ze vstupů do Alhambry v Granadě. Tento pohled s exotickou architekturou dal vzniknout preludiu číslo 15 Vinná brána v rytmu španělského tance Habanéry. Je to hudba energických porivů a náhlé sladké vášnivosti. Po tomto preludiu si poslechneme naopak hudbu téměř neuchopitelnou, skladbu číslo 13 Mlhy, která otevírá druhý tucet Debussyho preludií. Toto nepolapitelné skerco je ukázkovým příkladem bitonality. Pravá ruka se pohybuje pouze na černých klávesách, zatímco levá ruka hraje pouze na bílých. Chvějivý, zamlžený obraz se jen na chvíli vyjasní a ozve se pár jasných kontur, aby se pak opět vše ponořilo do lehkého oparu a závěrečného ticha. Ilja Hurník nyní zahraje Vinnou bránu v rytmu Habanéry a impresionistické preludium Mlhy.

Poslouchali jsme preludia Vinná brána a mlhy. Další skladba z cyklu má číslo 17, jmenuje se Vřesoviště a jeden muzikolog ji charakterizoval jako vzdáleného bratrance dívky s vlasy jako len. Nad Vřesovištěm se nese zvuk pastýřské flétny, melodie se vlní stejně podajně a svěže, poznáváme obdobnou harmonii i kadence. Zcela jinou náladu přináší navazující preludium číslo 18 Generál Lavin Výstředník. Je to jediná skladba v cyklu 24 preludií, která nemá francouzský, ale anglický název. Má to svůj důvod. Generál Lavin, neboli vlastním jménem Edward Lavin, byla totiž skutečná osoba. Narodil se v New Yorku v roce 1879. Původně pracoval jako elektrotechnik v továrně, ale pak v sobě objevil a dále rozvinul vynikající schopnost žonglování a neuvěřitelný komický talent. Po začátcích v Americe odcestoval do Evropy a v Paříži poprvé vystoupil v divadle Marigny na Champs-Élysées v srpnu 1910. Jeho úspěch byl mimořádný, stal se doslova hitem revue a publikum i tisk byly nadšené. V divadle Marigny měl premiéru 1. srpna 1910 a již 5. srpna podepsal smlouvu na návrat do divadla na letní sezónu 1912. Dříve přijet nemohl kvůli jiným závazkům. Na scénu přišel v kabátu o několik čísel větším a s naopak velmi malým třírohým kloboučkem, který mu na hlavě sotva držel. Byl to komický žonglér s neohrabanou chůzí, obohacovanou pečlivě zrežírovanými nehodami a náhle zakončenou úžasnou piruetou. Svá představení doplňoval hudbou, o které toho musel dosti vědět. Jeho žonglování například doprovázela píseň indického kupce z opery Satko od rimského Korsakova. Tato opera měla premiéru v roce 1898 v Moskvě, byla tehdy relativně nová a v západní Evropě ji znal málo kdo. Právě žonglér a komik Edward Lavin má zásluhu na tom, že se z této písně stal světový hit. Jeho invence ve vymýšlení překvapivých gagů byla zdánlivě nevyčerpatelná. Údajně prý také vymyslel gag s autem, které nejprve jezdilo po scéně a pak se náhle rozdělilo na dvě poloviny, z nichž každá pokračovala v jízdě jiným směrem. Tento gag známe třeba i z prvních němých grotesek. Jak se ale ke generálu Lavinovi dostal Debussy? Louis Bornet, manažer divadla Marigny, plánoval novou revue a oslovil nejlepší pařížské skladatele, aby k revue napsali hudbu. Debussy proto divadlo Marigny opakovaně navštěvoval. Plán nové revue se sice nakonec neuskutečnil, ale zbylo po něm alespoň toto preludium. Začíná krátkou, jakoby trumpetovou fanfárou, v tečkované melodii si můžeme představovat trhavé komikovy pohyby a v prudkých akcentech a změnách překvapivost generálových žertů. Ilja Hurník teď zahraje nejprve poetické Vřesoviště a po něm generála Lavina Výstředníka.

Dalšími dvěma skladbami z cyklu Debussyho preludií budou čísla 21 a 22, Pocta ctěnému panu Samuelu Pickwickovi a Kanopa. Pan Pickwick je hlavní postava z románové prvotiny Charlesa Dickense. Jako postava komická je charakterizován náhlými změnami v hudebním výrazu a jako Angličan citací písně God Save the King, Bože ochraňuj krále, dnešní britské hymny. Název čísla 22, Kanopa, je termínem pro staroegyptské pohřební urny, do nichž se ukládaly vnitřnosti mumifikovaných těl. Debussy prý údajně dvě starověké kanopy vlastnil. Skladba je poklidnou, smuteční lamentací, tajuplným dílem, které bývá hráno jen zřídka. Ilja Hurník zahraje rázovitou poctu panu Pickwickovi a zasmušilou píseň Kanopa.

Z Debussyho preludii se v dnešním pořadu rozloučíme tajuplnou skladbou číslo 10 s názvem Potopená katedrála. Vypráví starou bretaňskou legendu, jedná se tedy o hudbu do jisté míry programní. Podle této legendy stálo kdysi v moři, nedaleko pobřeží, překrásné město Ys. Před vodami moře bylo chráněno vysokými zdmi s branami, kterými se do města mohlo vejít pouze za odlivu a od nichž měl klíče pouze král. Jeho hříšnou dceru jednou přesvědčil její milenec, aby vzala otci klíče a za bouře otevřela brány. Moře pak zaplavilo celé město, které, obtíženo hříchy, kleslo do hlubin. Zvony města Ys prý stále znějí a okolo jeho hradeb stále pod hladinou zuří bouře. Občas se katedrála města Ys na sklonku noci na chvíli vynoří z vln. Slyšíme zvuky zvonů, ohlas chorální melodie a dunění, když ji ozáří první sluneční paprsky. Pak se však znovu ponoří do vln a my ještě zdáli slyšíme melodii, ovšem již stlumenou vodami. Právě toto vynoření a opětovné potopení katedrály zobrazil ve svém preludiu Debussy. Skladba začíná paralelními kvintami, zvoněním zvonů pod hladinou. Katedrála se za raní mlhy pomalu vynořuje z vln a hudba sílí. Po chvíli však vysvitne slunce a obraz za dunění vln opět mizí pod hladinou.

0: Skladbou Potopená katedrála se uzavřel pořad Švédský stůl, ve kterém jsme poslouchali výběr z kompletní nahrávky preludií pro klavír od Claude Debussyho v interpretaci Ilji Hurníka. Autor pořadu Stanislav Předota se s vámi pro tuto chvíli loučí a těší se na další setkání na stanici Klasik Praha.
1: Švédský stůl. Klasik Praha.
2: Klasik Praha.